0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
3: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
0: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
11: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
1: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
1: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
2: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
8: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré středeční ráno 14. října. Kultura patří k životům a jak jej co nejvíce podpořit? Jednou z cest je i rozvíjení forem kultury, včetně koncertů a divadelních představení. K tomu ale potřebujete prostor a o jednom takovém pěkném a znovu otevřeném se budeme v dnešním ranním vysílání bavit. Ale trochu později, teď je na řadě první skladba ranního vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme uherský tanec číslo 6D dur Johannesa Brahmse. Hrál soubor Londýnský symfonický orchestr pod vedením Némy Järviho. Máme 5 minut po 7 hodině, za chvíli se rozezvučí hudba barokní francouzská. Uslyšíme 4. část 5. svity Michela Richarda de la Landeho. Hrát nám bude soubor La Symphonie du Marais pod vedením Igora Reiného. A také si budeme dnes povídat o znovu otevření budovy Burgtheatru ve Vídni. Bylo to znovu otevření po 2. světové válce 14. října roku 1955. Ale povíme si i něco k historii vůbec hradní divadla ve Vídni, právě například té tradice, která potom byla rozvíjena v Burgtheatru. Ale to vše trochu později. Teď hudba barokní a francouzská.

Slyšeli se hudbu Michela Richarda Delalandeho čtvrtou část páté svity. Hrál soubor La Symphonie du Marais pod taktovkou Igora Reiného. Je 7:09. Za chvíli se zaposloucháme do ukázky z opery Rigoletto Giuseppe Verdiho. Uslyšíme zpívat ambrosiánský operní sbor pod vedením Johna McCarthyho, ale hlavně nám bude pět Cheryl Milnes za doprovodu Londýnského symfonického orchestru pod vedením Sylvia Varvíza. To vše se odehraje ovšem až za malou chvilku, neboť máme tady ještě předpověď počasí pro hlavní město pro tento den. Dnes bude oblačno až polojasno a později večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 16 až 18 stupni Celsia.

Slyšeli jsme ukázku z opery Rigoletto, zpíval nám Cheryl Milnes za doprovodu souboru London Symphony Orchestra pod vedením Silvia Varvíza a také píjel alespoň část v této skladbě i ambrosiánský operní sbor pod vedením Johna McCarthyho. 7 hodin 14 minut, za chvíli čtvrt na 8 a také Bioraj, respektive hudba z tohoto filmu, hudba Ennia Morriconeho. Ale ještě než se rozezní, je tu informace o jedné komplikaci dopravní, a to na silnici z Chýně do Chrášťan. Je tam zmíněno upozornění na rozlitý olej na vozovce, tak buďte pozorní.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je policista ve výslužbě, ředitel muzea policie v Praze na Karlově, Radek Kalaš. Kdy se zločinu daří nejvíce? S jakým odstupem se ještě dá odhalit nevyřešený případ? Kde bere muzeum policie jednotlivé exponáty a jaké kuriozity tam mají? Poslouchejte v dalším dílu pořadu Na osobní notu s premiérou v sobotu v 19 hodin. Těší se na vás Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 20. října. Kaufland.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
6: A tomu říkáte hodně?
8: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
10: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme hudbu Bohuslava Martinů. Byla to třetí část jeho klavírního tria číslo 2 D moll. A hrálo Smetanovo trio v podání Jitky Čechové, Jany Vonáškové Novákové a Jana Páleníčka. Jsme se zaposlouchali do skladby jednoho z našich předních skladatelů 20. století. My se o 20. století budeme také dnes i bavit. O roku 1955, přesněji o 14. říjnu, protože právě v takový den, respektive v jeho večer, byl znovu otevřen krásný divadelní prostor Burgtheater ve Vídni. Dějiny vůbec hraní divadla v blízkosti hradu, tedy Burgu, se ovšem vážou ještě k hlubší historii, a to si za chvíli řekneme.

Slyšeli jsme hudbu Johanna Friedricha Reicharta, byla to první věta jeho symfonie G-dur. Hrál nám soubor The New Deutsche Academy pod taktovkou Simona Murphyho a dohrál přesně v 7:30. Dnes máme 14. října, jak už jste slyšeli, v roce 1955 po zničení během druhé světové války byl znovu otevřen krásný divadelní prostor Burgtheater ve Vídni. Ovšem ta historie hraní divadla v blízkosti Burgu, Hofburgu, tak ta je mnohem starší. Například už Marie Terezie stála na počátku takového hraní divadla. Přikázala totiž adaptovat míčovnu v sousedství Hofburgu a poskytnout ji divadelním společnostem. V té míčovně se dlouho hrála hra Jeu de Paume, podobná tenisu, možná jeho předchůdkyně. A během vlády Marie Terezie už byla tato budova prázdná. Status německého divadla dal pak prostoru, ve kterém už se po míčích proháněli spíše herci, udělil syn Marie Terezie, Josef II. A od konce 18. století se mohla pyšnit názvem CAK Dvorní divadlo. Ovšem své vlastní ryze divadelní budovy se dočkali soubory, které tam hrály, až po 130 letech svého provozu, až v roce 1888.

0: Dozněla první část serenády D-moll pro dechové nástroje Antonína Dvořáka. Hrál nám orchestr Philharmonia Orchestra Wind Ensemble pod vedením Christopha Warren-Greena. 7 hodin a 35 minut a 14. říjen roku 2026. My si právě dnes připomínáme znovu otevření Burgtheatru slavného vídeňského divadla. Ale než mohl být takový prostor znovu otevřen, musel být také vybudován. A to podle pěkných návrhů Gottfrieda Sempra a Karla Freiherrn. Pokud se podíváte na divadlo, jeho frontální část, z trochu větší dálky, pak tam trochu ten podpis Gottfrieda Sempra poznáte. I ve srovnání se Semperovou operou v Drážďanech, ale opravdu jenom trochu. Ten prostor byl obdivuhodný, krásný a veliký a byl otevřen 14. října, ovšem v roce 1888. Od té doby se tam hrály hry nejenom hudební, ale i činoherní a během druhé světové války byl tento prostor, byl Burgtheater poničen spojeneckým bombardováním, respektive bombardováním Rudé armády. Ta se objevila ve Vídni o něco později, asi o několik týdnů po tomto bombardování a usilovala o to, aby ve Vídni byl oživen kulturní život a dokonce se to jistému panu Matějkovi, který byl pověřen takovým oživením kulturního života po druhé světové válce, podařilo. Ovšem soubor Burgtheatru nemohl hrát ve zničené budově a také hrál v jiném menším divadle. Pak se ale naštěstí našly finance i vůle k tomu, aby byl krásný divadelní prostor znovu zrekonstruován a otevřen. A k tomu došlo právě 14. října roku 1955. A první melodie, která tam zazněla, byla melodie Wolfganga Amadea Mozarta. A my si jednu takovou také teď poslechneme. Zaposloucháme se do třetí věty symfonie číslo 5 B-dur. Zahraje ji soubor The English Concert pod taktovkou Trevora Pinoka.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme třetí větu symfonie číslo 5 B-dur Wolfganga Amadea Mozarta v podání souboru The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka. Sice eine kleine Nachtmusik od známého Rakušana to nebyla, ale my se zaposlouchali i do pěkných tónů, které nám připomněly rukopis Mozartův, jehož právě malá noční hudba otevírala v roce 1955 14. října obnovenou budovu Burgtheatru. Teď už ale pojďme dál v našem vysílání a mám tu pro vás druhou část orchestrální svity Planety Gustava Holsta. Uslyšíme Venuši, zvěstovatelku míru v podání Berlínské filharmonie pod vedením Simona Rettla.

0: Divadlo v Dlouhé uvádí
1: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné?
0: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
1: Divadlo v Dlouhé.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák!
4: Říkej!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
7: A tomu říkáte hodně?
9: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
10: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
12: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme snění Claude Debussyho. I to je možné snění slyšet. Byla to pochopitelně skladba slavného francouzského skladatele. Hrál ji Daniel Hope a Zürcher Kammerorchester. Je 7 hodin 57 minut a my se blížíme k hlavní zpravodajské relaci ranního vysílání za chvíli v 8 hodin. Ovšem předtím se rozezní ještě lidové srbské tóny. Zazní skladba Pašona Kolono, srbská lidová v aranžmá Maxe Knígeho, který také povede Ludvíku Okistram, jenž bude doprovázet solistku Lucie Horš, bude hrát na zubcovou flétnu.

0: Slyšeli jsme srbskou lidovou melodii Pašo na kolo v podání Lucie Horš a Ludvíka Okistra. Je 8 hodin, připravený jsou zprávy a za chvíli další pěkná hudební nabídka. A navíc soutěž o 2 vstupenky na jeden z koncertů koncertního cyklu Svátky hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Sněmovna včera v úvodním kole podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinerie. Důvodem jejího zavedení je podle vlády nárůst marží rafinerií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporací a v tuzemsku dopadne zřejmě jen na 2 podniky, a to rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. Obě vlastní Orlen Unipetrol. Ruský útok balistickými střelami na Kyjev v noci na dnešek zasáhl elektrárnu a teplárnu. Protivzdušná obrana před útokem nedostala varování od spojenců. Rusko viditelně nedodržuje energetické příměří jednostranně vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Americký prezident Donald Trump navíc včera uvedl, že USA nadále sdílejí zpravodajské informace s Ukrajinou. Pochybnosti o americkém přístupu k Ukrajině vzrostly poté, co Trump v pátek oznámil dohodu s ruským prezidentem Vladimírem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký trh. Letošní výročí 190 let od založení nejstarší české hodinářské firmy Heinz připomíná nová výstava Pražského národního technického muzea nazvaná Sága rodu Heinzů. Už 7. generace rodu se stará především o věžní hodiny, včetně staroměstského orloje. Pokračovatelka rodu Mariana Nesnídalová na výstavu zapůjčila některé exponáty a věnovala muzeu také současné kolečkové soustrojí věžních hodin. Veřejnost si výstavu může prohlédnout do 28. března roku 2023. Dnes očekáváme nad Českou republikou zataženo až oblačno a místy slabý déšť nebo přehánky. Během dopoledne od západu ustávání srážek. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 13 až 18 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 8. To je ze zpráv v 8. Všem nyní se zaposlouchejme do hlasu Jakuba Josefa Orlinského, do jeho kontratenoru v árii z opery Scipione il Giovane Luky Antonia Predieriho.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme zpívat Jakuba Josefa Orlinského árii z opery Scipione il Giovane Luki Antonia Predieriho. Zpíval za doprovodu souboru Il Pomodoro pod taktovkou Maxima Emilianičeva. 8 hodin a 9 minut, za chvíli hudba z filmu The Artist do Ludovika Burse, a to téma Waltz for Pepi v podání bruselské filharmonie pod vedením Ernsta van Thiela. Ještě předtím ale upozornění na jednu komplikaci. Na vozovce mezi Chrášťany a Chýní je hlášen olej. Je tam tedy kluská vozovka.

Slyšeli jsme hudbu z filmu The Artist, hudbu Ludvíka Burse, a to téma Waltz for Pepi. Hrála jej bruselská filharmonie pod taktovkou Ernsta van Thiela. Dohrála v 8 hodin 13 minut. Za chvíli je připravena opět klasika. Zaposloucháme se do čtvrté věty symfonie číslo 4 F mol Petra Iliče Čajkovského. Hrát ji bude česká filharmonie pod taktovkou Semjan Bičkova. Poslouchejte nás dál i proto, že můžete vyhrát dvě vstupenky na úvodní koncert 35. ročníku cyklu koncertů Svátky hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté. Ten první koncert nového ročníku se bude konat 20. října, a to v Rudolfinu ve Dvořákově síni. Máme pro vás dvě vstupenky na koncert, na kterém se objeví i hlavní jméno festivalu Václav Hudeček. Hrát bude společně s Arnou Izárem, pochopitelně na hus. Vystoupí také Kristina Nouzovská, Fialová, Lucie Kaňková, Daniel Matoušek, Prague Filharmonia, a pod vedením Ondřeja Vrabce vám připraví krásný úvodní večer dalšího cyklu skvělých koncertů v Praze. Poslouchejte dál a možná ty dvě vstupenky vyhrajete.

0: Slyšeli jsme, jak Česká filharmonie pod taktovkou Semjona Byčkova nahrála skladbu Petra Iljiče Čajkovského, čtvrtou větu symfonie číslo 4 F moll. Bylo to finále, doznělo v 8 hodin 23 minut a za chvíli na nás čeká první věta symfonie číslo 33 B dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Klasik Praha.
2: Další pořad Švédský stůl připomene světovou pěveckou legendu sopranistku Emu Destinovou. Tentokrát pomineme operu a z kompletu všech jejich studiových snímků vybereme pouze nahrávky písní. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Na klasiku, do divadla, na filmovou hudbu nebo třeba do opery? Na koloseum.ticket.cz naleznete vše. Vyberte si z široké nabídky více jak 600 kulturních akcí a nechte se inspirovat. Koloseum Ticket. Cesta za kulturními zážitky začíná u nás.
5: Zlato, co máš dneska v plánu?
6: No přece všechno.
7: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
13: Zbláznili jste se?
14: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
15: Hleno.
16: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 tisíc korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Slyšeli jsme první část symfonie číslo 33 B dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál amsterdamský barokní orchestr pod vedením Tona Koopmana. A my se za chvíli zaposloucháme do tvorby Georga Friedricha Händla v trochu upravené podobě. Zazní improvizace na jednu z árií tohoto slavného barokního skladatele. A zpívat bude onu árii Nuria Rial za doprovodu souboru L'Arpeggiata. Navíc během té nadcházející skladby budete moci volat své odpovědi na dnešní soutěžní otázku a tak vyhrát dvě vstupenky na slavnostní zahájení 35. ročníku festivalu Svátky hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté. Je to v skutku už 35. ročník, který tento festival cyklus koncertů zažije právě letos. Ten koncert je připraven na 20. říjen do Dvořákovy síně Rudolfina a vystoupí na něm nejenom slavný Václav Hudeček, ale také Arno Izár, oba budou hrát na housle. Dále uslyšíte hrát na violu Kristinu Nouzovskou Fialovou, sopranistku Lucii Kaňkovou a tenora Daniela Matouška uslyšíte zpívat a hrát vám bude také orchestr Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce. To vše 20. října od 19.30 ve Dvořákově síni Rudolfina. Dříve než řeknu soutěžní otázku, připomínám, kde najdete pravidla našich soutěží, to je pochopitelně na webu našeho rádia www.klasikpraha.cz a také připomínám telefonní číslo k nám do rádia, tím je číslo 739 987 987. Prosím, volejte jenom po dobu následující skladby. A teď už se dostáváme k oné soutěžní otázce. Na koncertu zaznějí skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Maurice Ravela, ale třeba také operní árie od Giuseppe Verdiho, Giacomo Puccini, a nebo také Charles Gounoda. A mě bude zajímat právě tento francouzský skladatel, který měl to štěstí, že maminka včas rozpoznala jeho hudební talent a učila jej už jako malého caparta hrát na klavír. A on se pak mohl vzdělávat dál, mimo jiné u jednoho z českých skladatelů. A mě zajímá jméno tohoto českého skladatele. Máte na výběr ze tří možností. Mohl to být Antonín Rejcha, nebo Josef Mysliveček, nebo Jan Křtitel Krumpholz. Který z nich to byl?

0: Slyšeli jsme hudbu Georga Friedricha Händla v moderní úpravě. Byla to jedna z árií Oh, sleep, why does do leave me? Zpívala nám Nuria Rial, hrál soubor L'Arpeggiata. A doufám, že vám hrála také dobře a padla do noty soutěž, kterou jsme pro vás na dnešní ranní vysílání nebo do dnešního ranního vysílání připravili. A to soutěž o dvě vstupenky na úvodní slavnostní koncert, tedy zahájení 35. ročníku Festivalu svátky hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté. Tento koncert se bude konat 20. října a uslyšíte na něm mimo jiné i jednu z árií z opery Charles Gounod. A mě zajímal právě tento francouzský skladatel, protože ten se vzdělával ještě jako mladý, nedoučený skladatel u jednoho z českých skladatelů. Tím mohl být Antonín Rejcha, Josef Mysliveček nebo Jan Křtitel Krumpholz. Měli jste tyto tři možnosti, ale jenom jedna z nich byla správně. A hned ta první. Antonín Rejcha to byl, který vzdělával tohoto slavného francouzského skladatele, mimo jiné, mimo dalších také skvělých učitelů. A správnou odpověď mi jako první zavolala paní Lucie Trollerová, takže ona vyhrává ty dvě vstupenky a vám ostatním určitě blízkne se štěstí v nějaké z dalších našich soutěží. Teď už ale budeme poslouchat hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Zaposloucháme se do první části koncertu pro housle a smyčce číslo 2 E-dur. Solo má Giuliano Carmignola a doprovází Concerto Köln.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Italské Dolce Vita v Praze. Ochutnejte dokonalost Amorina.
1: Výjimečné italské gelato z přírodních ingrediencí, bez umělých aromat a barviv a elegantně podávané ve tvaru růže. Intenzivní sorbety, makronky plněné zmrzlinou, lahodné wafle. Vše je příslibem čisté rozkoše.
0: Amorino. Autentické italské gelato.
2: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. Unicredit Bank.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla třetí část symfonie číslo 7 a dur Ludwiga van Beethovena hrál Chicagský symfonický orchestr pod vedením Georga Scholty. Je 8 hodin 57 minut a blížíme se k závěru dnešního ranního vysílání, tentokrát s hudbou Johanna Sebastiana Bacha. Uslyšíme druhou část orchestrální svity číslo 2 H-moll.

0: Dozněla hudba Johanna Sebastiana Bacha, my jsme slyšeli v podání Amsterdamského barokního orchestru druhou část orchestrální svity číslo 2 H-moll. Za malou chvíli už hudba Jeana Sibelia. Uslyšíme symfonickou báseň Finlandia. Hrát ji bude soubor berlínských filharmoniků pod vedením Herberta von Karajana. A bude to také první skladba dnešní dopolední nabídky Ondřeje Fischera. Filip Sichra se s vámi loučí a přeje pěknou středu.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Hezké středeční dopoledne, milí posluchači a posluchačky Hudebního rádia Klasik Praha. Je 9 minut po 9. hodině 14. října, svátek dnes slaví Agáta, tak všem Agátám přejeme všechno nejlepší. A od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Posloucháte nás jako obvykle buď na frekvenci 98,7 FM v Praze a okolí, skrz naše webové stránky klasikpraha.cz, kde také najdete spoustu aktualit z kultury a dalších zajímavých informací, no a nebo nás třeba můžete poslouchat i v mobilní aplikaci či v digitálním vysílání DAB+. A právě teď jsme se podívali do Finska s hudbou Jana Sibelia, slavná symfonická báseň vlasteneckého charakteru s názvem Finlandia, která patří k Sibeliovým nejznámějším dílům a kterou nám teď hrála Berlínská filharmonie, řízená Herbertem von Karajanem. Před 10. hodinou v našem vysílání mimo jiné uslyšíme třeba Dvořáka Musorgského, barokní i filmovou hudbu, no a také si zasoutěžíme dnes o dvě vstupenky na zahajovací koncert letošního ročníku festivalu Svátky hudby v Praze s podtitulem Václav Hudeček a jeho hosté. Zahajovací koncert bude už 20.10. To znamená, jestli dobře počítám, tak to bude už tento týden v sobotu ve Dvořákově síni Rudolfina. Na tomto zahajovacím koncertě samozřejmě kromě Václava Hudečka vystoupí i řada dalších vynikajících interpretů. Pardon, omlouvám se, spletl jsem se, nebude to v sobotu, ale v úterý 20. října ve Dvořákově síni Rudolfina. No a jak jsem říkal, kromě Václava Hudečka zahrají třeba i Kristina Nouzovská-Fialová, Lucie Kaňková, Daniel Matoušek a také orchestr Prague Filharmonia, který bude řídit dirigent Ondřej Vrabec. Na programu bude Dvořák, Bruch, Puccini nebo Verdi, tak pokud máte zájem o vstupenky na tento zahajovací koncert letošního ročníku festivalu Svátky hudby v Praze v úterý 20. října od 7:30 večer v Rudolfinu, tak soutěžit s námi můžete už za pár minut v telefonické soutěži v našem dopoledním vysílání. To má ale ještě pár minut čas. Teď si poslechneme nahrávku souboru Muzika Antiqua Praha, vedeného Pavlem Klikarem, kterého si tedy také s touto nahrávkou připomeneme. No a poslechneme si hudbu italského raného baroka. Skladatel se jmenuje Alessandro Grandi a píseň má název Oscole Turme. Zpívat bude kontratenorista Steve Desjardins. Příjemný poslech.

Píseň Oscole Turme severoitalského raně barokního autora Alessandra Grandiho, která je na text z biblické písně písní, nám teď zpíval kontratenorista Steve Desjardins a spolu s ním na nahrávce účinkoval soubor Muzika Antiqua Praha pod vedením Pavla Klikara. Následuje komorní hudba Dvořákova, finále z klavírního tria číslo 2 G-moll, no a po této skladbě, jak jsem sliboval, si také zasoutěžíme s festivalem Svátky hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté. Jehož další ročník začne 20. října, bude to tedy příští týden v úterý od 7:30 večer ve Dvořákově síni Rudolfina. Kromě Václava Hudečka zahrají také třeba Kristýna Nouzovská-Fialová, vystoupí zpěváci Daniel Matoušek a Lucie Kaňková a orchestr Prague Filharmonia bude řídit Ondřej Vrabec. No a

Je 6 minut před půl desátou a na Klasik Praha jsme teď slyšeli finále z Dvořákova klavírního tria číslo 2 ze skvělé nahrávky, kterou natočili členové Pavel Haas kvartetu, houslistka Veronika Jarušková a violončelista Petr Jarušek s klavíristou Borisem Gildburgem. Album vyšlo před 3 lety v roce 2023. No a my budeme pokračovat úvodní promenádou z musorgského obrázku z výstavy v Ravelově orchestrální verzi. Nicméně jsem sliboval také soutěž a soutěž je právě tady. Na obvyklém čísle 739-987-987 tedy můžete s námi teď soutěžit o 2 vstupenky na zahajovací koncert dalšího ročníku festivalu Svátky hudby v Praze s podtitulem Václav Hudeček a jeho hosté. Je to už tradiční festival, který tedy bude od 20. října, kdy je ten zahajovací koncert, pak probíhat až do 20. dubna. No a v rámci toho zahajovacího koncertu v úterý 20.10. ve Dvořákově síni Rudolfina od 7:30 večer také zazní Dvořákova hudba, kromě toho Bruch, Puccini nebo Verdi. No a spolu s Václavem Hudečkem ještě zahrají třeba Kristýna Nouzovská-Fialová, Prague Filharmonie a pod taktovkou Ondřeje Vrabce, zpěváci Daniel Matoušek a Lucie Kaňková. To vše bude tedy k slyšení v úterý 20. října ve Dvořákově síni Rudolfina. A vy teď můžete vstupenky na tento zahajovací koncert Svátku hudby v Praze vyhrát za obvyklých soutěžních podmínek. To znamená, pokud jste u nás v soutěži nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech a pokud mi na obvyklé telefonní číslo 739-987-987 jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. A ještě tedy doplním, že v tomto případě nemáme vstupenky bohužel k dispozici elektronicky, bude tedy nutno si je vyzvednout do příštího úterý tady v Praze na Smíchově na adrese Radlická 10 na recepci Seznamu. A teď už tedy k soutěžní otázce zeptám se, protože festival Svátky hudby v Praze má letos půlkulaté výročí, tak kolikátý ročník tohoto festivalu bude 20. října v Rudolfinu zahájen? Volat můžete na číslo 739-987-987. Ptám se, o kolikátý ročník festivalu Svátky hudby v Praze se bude letos jednat.

0: Klasik Praha.
1: Hukvaldy, rodiště Leoše Janáčka. Najdeme tu nejen sochu Lišky Bystroušky, ale i amfiteátr, který každý rok oživuje hudba místního slavného rodáka Janáčka, ale i dalších skladatelů.
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
1: Více se dozvíte v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Poslouchejte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: Deset minut pro krásnější pleť. Stačí si nasadit fotonovou masku Dreamy Krona a relaxovat. Čtyři světelné režimy a jeden kombinovaný pomáhají pleť zpevnit, rozjasnit, redukovat zarudnutí a zmírnit známky stárnutí pleti. Dreamy Krona. 10 minut pro pleť, která září.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.
11: Posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. V uplynulých minutách jsme soutěžili tentokrát s festivalem Svátky hudby v Praze s podtitulem Václav Hudeček a jeho hosté. Festivalem, který bude letos probíhat v rámci několika koncertů od 20. října až do 20. dubna. No a my jsme teď soutěžili o dvě vstupenky na koncert zahajovací, tedy příští týden v úterý 20.10. od 19:30 večer ve Dvořákově síni Rudolfina, kde zazní třeba Dvořák, Verdi, kromě Václava Hudečka tam vystoupí Prague Filharmonia s dirigentem Ondřejem Brabcem, solisté Daniel Matoušek a Lucie Kaňková a mnozí další. No a já jsem se ptal v rámci soutěžní otázky, kolikátý ročník, a je to letos už půl kulaté výročí, tedy proběhne tohoto festivalu Svátky hudby v Praze. No a správnou odpověď, tedy že to bude 35. ročník, tak tu mi jako první zatelefonovala paní Jana, která tedy vyhrála dvě vstupenky na zahajovací koncert 20. října v Rudolfinu, a tímto jí ještě jednou gratuluji. Teď si poslechneme hudbu barokního skladatele Heinricha Ignáce Biebera. Bude to arie s variacemi z jedné z Biebrových sonát a zahraje nám soubor Romaneska společně s dirigentem a houslistou Andrewem Menzím.

Na Klasik Praha zněla teď hudba barokního skladatele a významného houslového virtuóza své doby Heinricha Ignace France Biebra. Arii s variacemi z jedné z jeho houslových sonát nám hrál teď soubor Romaneska a houslista Andrew Menzie. Dále uslyšíme nástroje dechové, bude to nahrávka souboru Belfiato Quintet, ukázka z jejich loni vydaného alba, kde se věnovali tvorbě současných amerických autorů. A v tomto případě si poslechneme komorní skladbu pro dechové nástroje, ale nejen ty, také tam budou k slyšení perkuse nebo třeba kazů. A skladba se jmenuje The Discovery of Honey, neboli Objevení medu, podle stejnojmenného renesančního obrazu, který vytvořil toskánský malíř Piero di Cosimo. A autorkou skladby je tedy žijící americká skladatelka jménem Marilyn Bliss.

Tak to byla nahrávka souboru Belfiato Quintet, jednoho z předních českých dechových uskupení, které tedy natočilo loni album s díly současných českých amerických, tedy současných amerických autorů v podání českých interpretů. No a toto konkrétně byla skladatelka jménem Marilyn Bliss a její kompozice s názvem The Discovery of Honey, neboli Objevení medu. Belfiato Quintet, jak se dívám na jejich webové stránky, naživo můžete slyšet tady v Praze třeba 1. listopadu, budou hrát na Trojském zámku. No a my pokračujeme v našem dopoledním programu teď hudbou Francise Poulenca. Od tohoto skladatele si poslechneme druhou větu z klavírního koncertu, který měl premiéru v roce 1950. U Poulenca si ho tehdy objednali bostonští symfonikové a my uslyšíme nahrávku londýnského komorního orchestru a solisty jménem Pascal Roger, pianisty, který patří k vyhlášeným interpretům právě francouzského repertoáru.

0: Klasik Praha.
1: Nejen skladatelem a pedagogem, ale i vynikajícím varhaníkem byl ve své době Rakušan Anton Bruckner. V roce 1884 dokonce kolaudoval nové varhany v pražském Rudolfinu. Zemřel před rovnými 130 lety 11. října 1896. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Na klasiku, do divadla, na filmovou hudbu nebo třeba do opery? Na koloseum.cz naleznete vše. Vyberte si z široké nabídky více jak 600 kulturních akcí a nechte se inspirovat. Koloseum Ticket. Cesta za kulturními zážitky začíná u nás.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
10: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

0: 4 minuty před 10. hodinou na Klasik Praha zazněla tato filmová hudba Johna Williamse. Poslouchali jsme teď ukázku z jedné z jeho méně známých filmových partitur, kterou vytvořil v roce 1979 pro jednu z mnoha filmových adaptací gotického románu Brema Stokera Drákula. Na nahrávce účinkovali flétnistka Sara Andon a klavírista Simone Pedroni, no a před 10. hodinou ještě hudba Bohuslava Martinů. Nabídneme vám tentokrát jeho komorní tvorbu. Ukázka z oceňovaného alba Pavel Haas kvartetu, který natočil tedy některá smyšcová kvarteta Bohuslava Martinů na album, jež získalo řadu mezinárodních ocenění, vyšlo loňského roku u Suprafonu. A my si teď v podání Pavel Haas kvartetu konkrétně poslechneme první větu z Martinů smyšcového kvartetu číslo 7 s podtitulem Concerto da Camera.
1: Dobrý den, Pavel Haas kvartet, zdraví Radio Klasik Praha.

0: Jsou 10:03, slyšeli jsme teď hudbu Bohuslava Martinů. V našem dopoledním vysílání jsme si poslechli první část autorova smyčcového kvartetu číslo 7 s podtitulem Concerto da Camera. Je to poválečné dílo, vzniklo tedy po druhé světové válce v New Yorku a má takový odlehčený styl, typický právě pro tuto etapu tvorby Bohuslava Martinů, inspirovaný českou lidovou melodikou a také třeba barokem, odtud název Concerto da Camera. No a my jsme poslouchali ukázku z oceňovaného alba, kde Pavel Haas kvartet natočil smyčcové kvartety Bohuslava Martinů. Získali za toto album i řadu mezinárodních ocenění, včetně třeba International Classical Music Award, Diapason d'Or, no a nedávno také cenu časopisu Gramophone. A my budeme teď pokračovat symfonickou hudbou France Schuberta, jeho velice slavná, i když nedokončená symfonie H-moll a její první věta, která teď zazní z nahrávky londýnských filharmoniků a dirigenta Kurta Mazura.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Na rádiu Klasik Praha zněla teď Schubertova hudba, konkrétně první věta ze slavné 8. symfonie H-moll, takzvané nedokončené, ze které se tedy v kompletní podobě dochovaly pouze první dvě části. Dodnes se spekuluje o tom, proč vlastně Schubert tuto symfonii nedokončil, když pak ještě napsal spoustu dalších skladeb. Nicméně jedná se o stále uváděné a populární dílo, někdy označované za první opravdu romantickou symfonii. No a první část této Schubertovy skladby nám teď hrála Londýnská filharmonie pod taktovkou dirigenta Kurta Mazura. Byla to živá nahrávka pořízená v Royal Albert Hall v Londýně v roce 2004. Dále svižný galop z Chačaturianovy scénické hudby Clermontovově hře Maškaráda. Jiří Bělohlávek diriguje Brněnskou filharmonii.

0: Klasik Praha.
1: Hostem příštího pořadu Hudba v miléniu bude vycházející světová klavírní hvězda, mladý rakouský pianista Lukas Šternat, který vystoupí tady v Praze 5. listopadu v Rudolfinu v rámci Firkušného klavírního festivalu. Premiéru rozhovoru poslouchejte v úterý 20. října od 19 hodin na Klasik Praha. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Italské Dolce Vita v Praze. Ochutnejte dokonalost Amorina.
4: Výjimečné italské gelato z přírodních ingrediencí, bez umělých aromat a barviv a elegantně podávané ve tvaru růže. Intenzivní sorbety, makronky plněné zmrzlinou, lahodné wafle. Vše je příslibem čisté rozkoše.
3: Amorino. Autentické italské gelato.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si doma velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
11: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Ladíte Klasik Praha.

0: Je minuta po půl jedenácté a toto byla trocha folkloru v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha. Slovenský tanec Hajduk nám hrál soubor Il Suonar Parlante ve spolupráci se slovenskými hudebníky. Na housle hrál Stanislav Paluch. No a tato nahrávka také předznamenávala folklorní tématiku, o které bude řeč v následujících minutách našeho vysílání. Tady v Praze na Smíchově se zítra 15. října uskuteční další koncert z cyklu 6 na 5. Bude to druhý koncert letošního ročníku. Uskuteční se jako obvykle v komunitním prostoru Smíchov zítra od 19 hodin. No a přestože se jedná o cyklus komorní klasické hudby a i zítra budou hrát klasicky vzdělaní hudebníci, tak zítřejší večer bude patřit folkloru. Konkrétně zazní v rámci programu nazvaného Večer s písní a cymbálem lidové písně z různých končin. No a více nám teď o tomto zítřejším koncertě prozradí houslistka a dá se říci asi primáška souboru, který zítra vystoupí, Marie Hasoňová, kterou jsme nyní v telefonickém spojení. Dobré dopoledne.
1: Krásné slunečné dopoledne vám i posluchačům.
0: Tak já vás úvodem poprosím, jestli byste nám mohla představit vaši cymbálovku, která tady zítra na Smíchově zahraje, spolu s vámi tedy tvoří i další klasičtí hudebníci. To je stálé obsazení, nějaký pravidelný soubor nebo spíše příležitostný?
1: Řekla bych, že je to vlastně kombinace obojího. Na cymbál a kontrabas hrajou manželé Rýsovi, Markéta Rýsová a Petr Rýs, s kterýma se vlastně znám z cymbalové muziky České filharmonie. A na violu bude hrát Jakub Cibira, se kterým jsme založili naši vlastní cymbálku Cymbalová muzika Tož. Takže je to vlastně taková kombinace dvou souborů.
0: To možná někteří naši posluchači ani neví, že Česká filharmonie má i cymbálovou muziku, tak ta bude vlastně tvořit základ, řekněme, tohoto uskupení. No a dámy zpěvačky, které s vámi vystoupí, ty se taky věnují klasice nebo ty se zaměřují vyloženě na folklor?
1: Ano, Denisa Hanušovská je vlastně profesionální sopranistka a Bronislava Šajgeliková, která vlastně také vystoupí na tomto koncertě, tak je nejenom profesionální zpěvačka, ale také vystudovala harfu, zakončila vlastně magisterské studium v Lucernu a tam jsme se vlastně společně i seznámili, takže jsem ráda, že přijala mé pozvání a přijede.
0: Nicméně na harfu tedy zítra hrát nebude, harfa nefiguruje v tomto programu.
1: Ano, je to tak, bude jenom zpívat.
0: No, Bronislava Šajgeliková, to se mi hrozně líbí, to je nejfolklornější jméno, které jsem slyšel možná za dlouhou dobu. Nicméně o vás jsem se taky dočetl, že pocházíte z Moravy, takže předpokládám, že folklor máte v krvi jaksi od malička. Tak odkud přesně jste a čím se třeba tamní cymbálová muzika vyznačuje, protože to se taky v jednotlivých regionech různě liší?
1: Tak já pocházím z Jižní Moravy, konkrétně z Dolních Dunajovic a velkou část svého vlastně dětství jsem strávila v Mikulově a vlastně tady ta oblast, jak mi říkali folkloristi, vlastně my nepatříme ani k podluží, které, což je vlastně Břeclavsko, ale přejali jsme spoustu folklorních oblastí i vlastně do naší hudby. Ale co bych chtěla vyznačit, čemu se vlastně tady ta oblast hodně věnuje a jsem za to ráda a myslím si, že jsme vlastně v České republice takový jediný. Jedna oblast, která se tomu věnuje, jsou moravští Charváti. Takže to je asi bych řekla taková hlavní dominanta hudební na Mikulovsku.
0: Co to znamená moravští Charváti? Co si pod tím máme představit?
1: No, to jsou vlastně Chorvati, kteří přišli až k nám. Oni vlastně zakotvili i na Slovensku, ale dorazili až k nám, takže...
0: Dobře, takže to znamená, že tam jsou i nějaké prvky třeba balkánské hudby přítomné tady z toho Chorvatska, dá se to tak
1: říct? Ano, je to přesně takový, že oni se nějakým způsobem asimilovali, je to hodně i historicky tak spjatené, že jo, samozřejmě za druhé světové války to bylo trošku těžké a spoustu vlastně zdrojů a i to nářečí a lidí, že zaniklo, protože právě ti lidé buď byli vystěhováni, že jo, nebo byli právě třeba přesunutí do jinačích vesnic, takže to vlastně nějakým způsobem zaniklo, ale díky vlastně Mikulovsku a...
0: Haló, slyšíme se stále? Tak vypadá to, že jsme ztratili spojení, tak pojďme si teď poslechnout rychle krátkou skladbu a pak ještě zkusíme znovu opět navázat kontakt s houslistkou Marií Hasoňovou, se kterou si povídáme teď o zítřejším koncertě na Smíchově.

0: Poslouchali jsme úryvek ze skladby polského autora Henryka Goreckého a během něj jsme snad opět navázali telefonické spojení s houslistkou Marií Hasoňovou. To se taky někdy v živém vysílání může stát, takovýto výpadek. Povídáme si o zítřejším koncertě na Smíchově v rámci cyklu 6 na 5, kde tedy bude znít folklorní hudba v podání Marie Hasoňové a jejich kolegů. No a doufám, že tedy s Marií Hasoňovou už jsme opět ve spojení. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
0: Tak povídali jsme si teď tedy o hudbě moravských Charvátů a o Jižní Moravě, tak pojďme něco říct k tomu zítřejšímu programu, z jakých všech zemí tam lidové písně zahrajete a které z nich jsou třeba takové nejzajímavější nebo nejexotičtější.
1: No, tak nakonec program bude takový, že to bude průřez celým Slovenskem. Od západu, střed, sever až po východ.
0: Takže Morava nakonec ne, Maďarsko taky ne, protože to bylo původně avizováno. Nakonec to bude tedy čistě jenom Slovensko.
1: Je to tak. Je to tak.
0: Ty názvy, které najdeme v tom programu, jsou vždycky tedy názvy nějakých pásem, nějak dramaturgicky sestavených v souvislosti s nějakým tématem třeba?
1: Ano, je to vlastně takhle. Řekla bych, že je to několik rovin. Je to i vzpomínka na některé významné osobnosti folklorního slovenského světa, jako byl třeba Samko Dudík, Rinaldo Olách, Josef Pyťo a další. Zároveň ale, chtěla jsem to i spojit samozřejmě se mnou a s Moravou, tak zazní i některé úpravy od vojenského uměleckého souboru Ondráž a kapely Petra Olivy, kde vlastně primovala kdysi moje paní učitelka Irena Mrázková. Mm-hmm.
0: Zmínila jste už nějaké konkrétní úpravy, tak to by mě zajímalo, i když jste tedy klasičtí hudebníci, budete hrát z not, je to legální vlastně mít na cymbálovku noty?
1: No, samozřejmě bychom rádi, kdyby jsme to všechno mohli hrát z paměti, ale vzhledem k tomu, že každý nebo všichni členové máme spoustu jiných věcí, jiných hraní a právě věnujeme se hodně i té klasické muzice, tak hlavně z časových důvodů je to tak, že opravdu budeme hrát z not.
0: Rozumím. Komunitní centrum Smíchov, to je v podstatě kostel, tak jak to bude vlastně udělané? Budou tam návštěvníci jen sedět v lavicích a poslouchat, nebo si třeba budou moci i zatančit, protože si říkám, jestli to není na tu cymbalovku škoda, aby jenom seděli.
1: No, teďko na tomhle koncertě budou opravdu jenom poslouchat, ale my bychom se do budoucna samozřejmě nebránili, kdyby byl někdy nějaký prostor pro to, aby jsme to mohli spojit i s, jak s tancem, i třeba na pódiu, který bohužel také nebude v rámci koncertu, ale i možnost, aby si mohli diváci zatančit, bylo by to krásný.
0: Tak to byla houslistka Marie Hasoňová, která spolu se svými kolegy zítra zahraje tady na Smíchově v komunitním prostoru Smíchov od 19 hodin 15. října v rámci festivalu 6 na 5. Tak já vám mockrát děkuji za pozvání a za telefonický rozhovor, ať se zítřejší koncert vydaří a budu se těšit někdy opět naslyšenou.
1: Moc děkujeme, naslyšenou, děkuji.
2: Klasik Praha.
3: Když se lžou slova, může pomoci hudba. Přijměte pozvání do světa harmonie a naděje. V dalším díle pořadu Spektrum hudby bude mým hostem doktorka Markéta Gerlichová. Povíme si o síle muzikoterapie, o známém hudebníkovi, kterému pomohla po úrazu, i o světovém muzikoterapeutickém kongresu. V sobotu v 18 hodin k poslechu zve Filip Sichra.
4: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
5: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
6: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená, smažák!
9: Říkej!
10: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
11: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
13: A tomu říkáte hodně?
15: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
16: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
17: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
18: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Vysokým H zakončil Luciano Pavarotti tuto arii La Donna e mobile z Verdiho opery Rigoletto, kterou takto natočil za doprovodu Londýnského symfonického orchestru. Před pár dny 12. října jsme si také připomínali nedožité 91. narozeniny tohoto legendárního tenoristy. No a v našem dopoledním vysílání teď bude následovat hudba skladatele jménem Ernst von Dohnányi, maďarsko-amerického autora, od které si poslechneme druhou větu z jeho violončelového koncertu D-dur. Londýnské symfoniky bude řídit tentokrát dirigent Charles McEras a solo na violončelo zahraje známý britský violončelista Rafael Walfisch.

Na Klasik Praha 6 minut před 11. hodinou zazněla teď hudba maďarsko-amerického skladatele jménem Erne Dohnání nebo Ernst von Dohnání, jak se někdy uvádí. A my jsme poslouchali teď druhou větu jeho violončelového koncertu D-dur, kde se nám jako solista představil známý britský violončelista Rafael Walfisch za doprovodu londýnských symfoniků a Charlesa Mackerase. Za chvíli nás čeká Gershwinova hudba, poslechneme si jeho takzvanou druhou rapsodii pro klavír a orchestr, někdy uváděnou též pod názvem Rhapsody in Rivets. Je to dílo, kterého si sám Gershwin považoval dokonce více než své rapsodie v modrém, ačkoliv je to z jeho klavírních rapsodií ta méně známá. A my uslyšíme nahrávku, kde dirigent Erich Kunzel bude řídit těleso Cincinnati Pops Orchestra a solo na piano zahraje klavírista Stuart Goodyear.

0: Právě dozněla skladba George Gershwina, druhá rapsodie pro klavír a orchestr, 10 minut po 11. hodině v našem dopoledním vysílání. Na nahrávce účinkovalo americké těleso Cincinnati Pops Orchestra a dirigent Erich Kunzel. Pianistou, který hrál solový part, byl Stuart Goodyear. Za chvíli nás čeká hudba Petra Iliče Čajkovského, Španělský tanec z Labutího jezera. Pak také třeba v rubrice Novinka týdne uslyšíme ukázku z nového alba Smetanova tria. Kromě toho i filmová hudba Vivaldi, Bernstein, Rachmaninov a spousta dalšího je připravena už před 12. hodinou v našem dopoledním programu.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Na Rádiu Klasik Praha teď zazněl takzvaný španělský tanec z Čajkovského baletu Labutí jezero v podání slovenských rozhlasových symfoniků. No a dále tady máme pravidelnou rubriku Novinka týdne. Tentokrát si představíme nové album Smetanova tria.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rubrika Novinka týdne představuje tentokrát nové album Smetanova tria, které už desítky let patří k české interpretační špičce v oblasti komorní hudby a vystupuje po celém světě. Aktuálně v něm vedle dlouholetých členů Jitky Čechové na klavír a Jana Pálenička na violončelo hraje na housle už druhým rokem Markéta Janoušková, představitelka mladší generace českých hudebníků, která studovala a žije v Berlíně. Nová nahrávka Smetanova tria vyšla u Suprafonu v září a byla natočena na jaře letošního roku v kostele svaté Anny v Českých Budějovicích. Na albu najdeme romantický program postupující od klasicky vyváženého romantismu Felixe Mendelssohna až k hudební secesi. Úvodem je zařazeno Mendelssohnovo trio číslo 2 C-moll z roku 1845, po němž následují takzvané fantazijní kusy méně známého vídeňského autora přelomu století Waltra Rábla. No a vše uzavírá česká hudba, klavírní trio F-moll od údajně tedy nejromantickějšího z českých skladatelů, aspoň tak se mu někdy přezdívá, tedy Zdeňka Fibicha. No a jako hudební ukázku z tohoto nového alba Smetanova tria vybíráme právě Fibichovu hudbu, třetí větu z tria F-moll.

Na Klasik Praha zazněla teď ukázka z nového alba Smetanova Tria, které vyšlo nedávno u Suprafonu. Je to album s romantickou hudbou. Toto konkrétně byla hudba Zdeňka Fibicha, třetí věta klavírního tria F-moll. A kromě Fibicha na albu najdeme také skladby Mendelsona a méně známého vídeňského skladatele Waltra Rábla. Teď nás čeká opět filmová hudba Vzpomínky na Afriku, romantický film z roku 1985, kde hráli Robert Redford a Meryl Streep v hlavních rolích, a hudbu pro tento snímek složil John Barry ve svém charakteristickém stylu pomalé, široké melodie, krásně evokující africkou savanu. No a bude to nahrávka orchestru Filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Svět filmu zasáhla smutná zpráva. Zemřel oblíbený britský skladatel George Fenton, který stojí za projekty jako Modrá planeta nebo filmem Gandhi. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
6: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
7: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a
8: rozšíříme
9: výběr. Dvojnásobíme investice.
10: Přijmete to riziko?
8: Ale je to na
9: vás.
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Posloucháte Klasik Praha.

0: Na Klasik Praha zazněla teď Tarantela ze svity číslo 2 pro dva klavíry od Sergeje Rachmaninova. Na dva klavíry nám hráli dva klavírní virtuózové, učitel a žák, Sergej Babajan a Daniil Trifonov, kteří společně natočili tedy Rachmaninovovy skladby pro dva klavíry na album vydané před dvěma lety, ještě opožděně ke 150. výročí narození Sergeje Rachmaninova. No a dále nám teď zahraje v našem vysílání houslistka Nicola Benedetti, skotská hudebnice, která je také třeba ředitelkou Edinburského festivalu a kterou teď uslyšíme v druhé větě z jednoho z Vivaldiho houslových koncertů.
1: Hi, this is Nicola Benedetti and you are listening to Radio Classic Praha.

Tak to byla pomalá část z jednoho z Vivaldiho houslových koncertů Recitativo Grave z koncertu D-dur, kde solo hrála Nicola Benedetti, slavná skotská houslistka, která také na této nahrávce účinkovala spolu se skotským komorním orchestrem. No a dále se podíváme do Maďarska. Bude nám hrát maďarský státní orchestr hudbu France Lista, jednu z uherských rapsodií. Tentokrát ne tu slavnou, tedy druhou rapsodii, bude to uherská rapsodie číslo 6 D-dur. No a pak před 12. hodinou třeba ještě uslyšíme také Brahmsovu sborovou skladbu a nebo koncert S-dur pro trubku od Johanna Wilhelma Hertla. Tak to vše bude k slyšení už před polednem tady na Rádiu Klasik Praha. A teď tedy Listova 6. uherská rapsodie.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
7: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Jsme Klasik Praha.

Na Klasik Praha dozněla teď tato krásná povznášející sborová skladba Johannese Brahmse s názvem Geistliches Lied, kterou takto upravil pro sbor a orchestr John Eliot Gardiner, jenž také na této nahrávce dirigoval Orchestr revoluční a romantický a Monteverdiho sbor. No a před 12. hodinou ještě hudba Johanna Wilhelma Hertla. Poslechneme si třetí větu z koncertu Esdur číslo 2 pro trubku a orchestr. Solo hraje významný český trumpetista Miroslav Kejmar a doprovodí ho Filharmonický komorní orchestr.

0: Trumpetista Miroslav Kejmar, doprovázený filharmonickým komorním orchestrem, nám teď zahrál hudbu Johanna Wilhelma Hertla, třetí větu z koncertu Es-dur pro trubku a orchestr. Byla to také poslední skladba dnešního dopoledního programu. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Zítra se budu těšit na slyšenou zase v obvyklém čase mezi 9. a 12. a náš odpolední program za chvíli bude pokračovat Ravelovou hudbou, známou Pavanou za mrtvou infantku v podání hoboisty Albrechta Mayera a Akademie svatého Martina v Polích.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Hezký dobrý den, je 12 hodin 8 minut, středa 14. října a od mikrofonu Radia Klasik Praha vás zdraví Bára Sedláčková. Dnes tady s vámi bohužel nemůžu být celé odpoledne, v jednu hodinu mě vystřídá moje báječná kolegyně Merka Časarová, ale i tak doufám, že tu hodinu se tady společně užijeme a opět se uslyšíme příští středu. Dnes mají svátek všechny Agáty, vše nejlepší všem Agátám. No a co jste slyšeli, byl to samozřejmě Maurice Ravel, Albrecht Mayer nám hrál na hoboj a slyšeli jste také hrát Akademii svatého Martina v Polích. Matias Menius dirigoval. No a nás čeká teď Antonín Dvořák, potom třeba Sergej Prokofjev nebo Wolfgang Amadeus Mozart. Mezi 3. a 4. hodinou bude na řadě soutěž. Máme pro vás vstupenky na svátky hudby v Praze. No a ve 13 hodin nás také budou čekat zprávy. Příjemný poslech.

0: Slyšeli jste třetí větu vrcholné Dvořákovy symfonie, symfonie číslo 9, E-moll z Nového světa. Hudbu Antonína Dvořáka nám hrála Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Teď si poslechneme, co nás zítra čeká v pořadu z archivu osobností a potom Sergej Prokofiev.
1: Klasik Praha.
2: V dalším pořadu přivítám čerstvou držitelku ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru balet, tanec a pohybové divadlo. Pochází z Užhorodu, ale již 55 let žije a působí v Praze. Život Nelly Danko je spojen s baletem Národního divadla, kde vytvořila množství rolí a dodnes působí jako pedagožka na Pražské konzervatoři. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Hlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Proč se culíš?
7: Protože budeme krásný.
6: To už přece jsme.
7: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling.

0: konečně férový autobazar.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Dva McPops nestačí. Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jste koncert pro klavír a orchestr číslo 1 Des Dur, slyšeli jste první větu Sergeje Prokofieva, hráli nám berlínští filharmonikové Claudio Abbado dirigoval, no a Evgenij Kysin nám hrál na klavír. My si teď pustíme Wolfganga Amadea Mozarta, jak jsem vám slibovala, pustíme si jeho smyčcový kvartet číslo 19 C-dur, disonant. Uslyšíme první větu a zahrají nám Katior Mozaikes.

Kaťor Muzikes nám hráli smyčcový kvartet číslo 19 C-dur. Slyšeli jste tedy první větu. No a já mám pro vás pozvánku na Firkušného festival, který proběhne od 3. do 9. listopadu v Rudolfinu pod hlavičkou Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Bude to 14. ročník klavírního festivalu Rudolfa Firkušného, který letos nabídne 5 koncertů. Poprvé vystoupí v Praze klavírní duo Evgenij Kysin a Sir András Schiff. Festivalový debut bude mít vítěz soutěže ARD Mnichov Lukáš Sternhardt. A českou interpretační tradici bude reprezentovat držitel ceny Jiřího Bělohlávka roku 2025 Marek Kozák a po 4 letech se na festival vrátí legendární Grigorij Sokolov a vítězka soutěže Královny Alžběty v Bruselu Anna Vinickaja. V tomto roce je připraveno tedy 5 klavírních recitálů, přičemž festival opět pozval mimořádně silnou sestavu českých a zahraničních umělců. Znít bude převážně romantická hudba 19. a počátku 20. století, včetně hudby českých klasiků. No a festival i letos kombinuje prověřenou tradici s energií mladých talentů. Velkým očekáváním festivalu bude debut vítěze právě soutěže ARD Mnichov roku 2022 a držitele titulu Echo Rising Star 2024 až 2025 právě zmiňovaného rakouského klavíristy Lukase Sternhardta. Tak, abych to řekla správně. Chci vám toho tolik říct, že tak spěchám, až se z toho zakoktávám. Jděte se podívat na Firkušného festival, podívejte se na webové stránky, kupte si vstupenku. Je to mimořádně krásný festival, který vám opravdu dokáže, myslím, vykouzlit úsměv na tváři, protože má neopakovatelnou atmosféru. My si teď pustíme Rigoletto operu Giuseppe Verdiho, hraje Londýnský symfonický orchestr, Silvio Varviso diriguje, Cheryl Milnes nám bude zpívat a Ambrosian Opera Chorus pod taktovkou Johna McCarthyho bude zpívat též. Příjemný poslech.

0: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Tohle byla fantazie C-dur France Schuberta, byla to Wonder Fantasy. Slyšeli jste druhou větu. Hrála nám Londýnská filharmonie pod taktovkou Georga Scholtyho a Jorge Bolet nám hrál na klavír. Za malou chvíli už bude 13 hodin, to znamená, že nás budou čekat novinky z domova i ze světa, ale předtím si ještě pustíme krátkou skladbu, je to hudba z animovaného filmu Příšerky SRO, je to moc krásná věc.

0: Tohle byla Oscarová hudba Randyho Newmana z animovaného filmu Příšerky SRO z roku 2001. Autor Randy Newman, americký písničkář z rodiny filmových skladatelů. Prostě je určitě znáte. 13 hodin, 1 minuta. Na řadě jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Evropská komise potvrdila, že český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů a přijme veškerá nezbytná opatření s cílem chránit finanční zájmy Unie. Komise závěr odeslala protikorupční Transparency International v reakci na její podnět. Nejbohatší člověk světa Elon Musk věnoval od začátku července asi 6 miliard korun, aby pomohl straně prezidenta Donalda Trumpa k úspěchu v listopadových volbách do kongresu. Celkem na podporu republikánů poslal asi 366 milionů dolarů, téměř 8 miliard korun. Britský server The Telegraph vyhlásil žebříček nejlepších skladeb takzvaných nultých let, období mezi rokem 2000 a rokem 2009. Zvítězila píseň Rehab od britské zpěvačky Amy Winehouse. Na druhém místě skončila též britská skupina Coldplay s písní The Scientist. A počasí. Dnešek je oblačný až polojasný, večer začne oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 16 až 18 stupni Celsia. Tolik zprávy v jednu s datem 14. října a mě ve studiu vystřídá Mirka Časarová. Hezký den.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byly variace na Paganiniho téma z pera Johannesa Brahmse. Na klavír hrála Elizabeth Leonskaja. Možná jste zaznamenali změnu hlasu. Moje kolegyně Barbora Sedláčková již odkvačila a od mikrofonu vás nyní zdraví Mirka Časarová. Je 13 minut po 13. hodině a my tu máme árii z opery Catonei Nautica ke Legge Spietata, tedy Jaký nemilosrdný příkaz, zpívá kontratenorista Filip Žarusky.

Dozněla arie z opery Catonei Nautica, kterou napsal ve své době jeden z nejoblíbenějších skladatelů neapolské komické opery Niccolò Piccini. Ke Lecce Spietata pak zpíval kontratenorista Filip Žarusky, jaký nemilosrdný příkaz. Společně s kontratenoristou jsme poslouchali Le Concert de la Loge, který je řídil Julien Chauvin. Za zimního slunovratu, tak to je skladba Gustava Holsta, která teď bude znít v podání londýnského festivalového orchestru, který řídí Ross Popple.

0: Klasik Praha.
1: Nejen skladatelem a pedagogem, ale i vynikajícím varhaníkem byl ve své době Rakušan Anton Bruckner. V roce 1884 dokonce kolaudoval nové varhany v pražském Rudolfinu. Zemřel před rovnými 130 lety 11. října 1896. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Nejdřív vysávat, potom vytírat. Proč dělat dvakrát to, co zvládnete najednou? Dreamy Z30 AquaCycle Pro je bezdrátový tyčový vysavač, který si poradí se suchými i mokrými nečistotami. Jedním tahem tak zvládnete víc. Dreamy. Méně práce, více čistoty.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Dozněla úvodní část ze symfonické básně Tak pravil Zarathustra Richarda Strause. Némé Jervy řídil skotský národní orchestr. Já bych vás teď ráda pozvala na dva koncerty 21. a 22. října, vždy v 19 hodin a 30 minut v obecním domě ve Smetanově síni. Na programu bude Gioachino Rossini, klavírní koncert číslo 1 Ludvíka van Beethovena a symfonie číslo 15 a do Dmitrije Šostakoviče. Hlavní interpreté pak bude klavíristka Alexandra Dovgan a dirigent Andrej Borejko povede Pražské symfoniky. Andrej Borejko se vrací k pražským symfonikům s talentovanou mladou klavíristkou Alexandrou Dovgan. Ta se v Praze představí poprvé a určitě ne naposledy. Je totiž nejprve na začátku kariéry, nicméně přes svůj mladý věk už se stala obrovským fenoménem a koncertuje v nejslavnějších sálech světa. V Praze již zdomácnělý Andrej Borejko je zase známý svou specializací na dílo Šostakoviče. Tentokrát si vybral jeho poslední symfonii, která představuje syntézu nejen kompoziční, ale je velmi osobním dílem. A dle skladatelových vlastních slov zobrazuje život prožitý od začátku do konce. Jestli pak v její první větě uslyšíte motiv z předehry Rossiniho Viléma Tella, kterou si vyslechneme celou na úvod koncertu. Pokud byste se chtěli s umělci setkat, pak máte možnost na prvním koncertě 21. října v 18 hodin a 15 minut v cukrárně obecního domu. A my tu teď máme árii Kecala ze druhého jednání opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Zpívá basista Luděk Vele.

O tom, že každý jen tu svou má za jedinou, zpíval Co by kecal basista Luděk Vele v opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. František Preissler řídil komorní filharmonii Pardubice. A nás teď čeká první věta ze symfonie číslo 5, co je mol takzvané osudové Ludvíka van Beethovena. Budeme poslouchat Tonhalle Orchestr Zürich, který řídí David Zinmann.

Dozněla první věta z páté symfonie C-moll Ludvíka van Beethovena. Jedna z nejslavnějších symfonií světové klasické hudby poprvé zazněla na koncertě 22. prosince roku 1808 v divadle na Vídeňce. My jsme slyšeli tedy první větu v nahrávce Tonhalle Orchestr Zürich, který řídil David Zinman. Je 2:50 a my tu teď máme hudbu ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojánské z pera Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Zazní 6. část Intermezzo.

To bylo intermezzo ze scénické hudby k Shakespeareově komedii Sen noci svatojánské, kterou napsal Felix Mendelssohn Bartholdy. A to v roce 1826, když mu bylo pouhých 17 let. Hrál nám symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, který řídil Rafael Kubelík. Je 14:45 a před námi je fantastický tanec ze svity pro dva klavíry Dmitrije Šostakoviče. Na klavíry hrají Seta Taniel a Jeremy Brown.

0: italské Dolce Vita v Praze. Ochutnejte dokonalost Amorina.
1: Výjimečné italské gelato z přírodních ingrediencí, bez umělých aromat a barviv a elegantně podávané ve tvaru růže. Intenzivní sorbety, makronky plněné zmrzlinou, lahodné wafle. Vše je příslibem čisté rozkoše.
0: Amorino. Autentické italské gelato.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
10: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
11: Jo, jo.
10: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
11: Co mě zrovna napadne?
12: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
13: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Poslouchali jsme serenádu Štvedchen, tedy takzvané zastaveníčko, serenáda na slova básníka Ludvíka Rellstaba. Čtvrtá skladba ze sbírky Labutí zpěv. Jedná se o písně France Schuberta, které zkomponoval v roce 1828 a v posledním roce svého života vydány byly až posmrtně. Zpívala nám sopranistka egyptského původu Fatma Said, na klavíři doprovázel Malcolm Martineau. Nám se blíží druhá hodina, po druhé hodině tu bude znít trombon, a to v aranži i v interpretaci Lukáše Moťky, zazní Frídecká Panna Maria Leoše Janáčka. Bude tu také část z klavírního koncertu D-dur pro levou ruku a orchestr Maurice Ravela, či houslový koncert Maxe Brucha. S touto hodinou se pak rozloučíme bouří, což je jedna ze čtyř mořských meziher z opery Peter Grimes Benjamina Britna.

0: Přesně ve 14 hodin skončila bouře, co by jedna ze čtyř mořských meziher z opery Peter Grimes Benjamina Britna. André Preven řídil Londýnský symfonický orchestr. My pokračujeme ve vysílání na Radio Klasik Praha. Před námi je koncert pro housle a orchestr číslo 1 Maxe Brucha. Zazní druhá věta Adagio.
1: Spát, spát, já nemohla bych spát, mě v hlavě znějí tóny kouzelné.
0: Tak pojďme ty kouzelné tóny poslouchat na Radio Klasik Praha společně. Zdraví vás Mirka Časarová.

Dozněla druhá věta Adagio z koncertu pro housle a orchestra číslo 1 G-moll Maxe Brucha. Herbert von Karajan řídil berlínské filharmoniky, na housle hrála Anne-Sophie Motte. Houslový koncert vystřídá klavírní koncert, který zaměstná pouze levou ruku. Je tu třetí věta z klavírního koncertu D-dur Maurice Ravela. Ivan Fischer řídí budapešský festivalový orchestr, na klavír hraje Zoltán Kočiš.

Tak to byla třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr, koncert D-dur pro levou ruku Maurice Ravela. Ivan Fischer řídil Budapešský festivalový orchestr, na klavír hrál Zoltán Kočiš. Když se řekne Leoš Janáček a po zarostlém chodníčku, tak by se dalo říci, že s klavírem budeme ještě pokračovat, ale není tomu tak. Máme tu frýdeckou panu Marii z tohoto cyklu, ovšem v aranži pro trombon a klavír. Na trombon hraje Lukáš Moďka, který je také autorem aranže, na klavír Lucie Kubátová.

0: Klasik Praha.
1: Když se lžou slova, může pomoci hudba. Přijměte pozvání do světa harmonie a naděje. V dalším díle pořadu Spektrum hudby bude mým hostem doktorka Markéta Gerlichová. Povíme si o síle muzikoterapie, o známém hudebníkovi, kterému pomohla po úrazu, i o

0: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Zbláznili jste se?
3: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
5: A tomu říkáte hodně?
7: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
8: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Ladíte Klasik Praha.

Poslouchali jsme arii z opery Tosca Giacoma Pucciniho. Žila jsem uměním, žila jsem láskou. Přesně o tom zpívala Angela Georgiou za doprovodu PKF Prague Filharmonia, kterou řídil Emmanuel Viom. My se pomaličku blížíme k 14:30 a čeká nás úvodní věta ze symfonie číslo 9 e-moll Antonína Dvořáka. Budeme poslouchat živou nahrávku, kdy 9. symfonie zazněla v Rudolfinu v rámci festivalu Dvořákova Praha 2017 v podání muziky Florey, kterou řídil Marek Štrincl.

Poslouchali jsme první větu ze symfonie číslo 9 e-moll Antonína Dvořáka. A to v nahrávce muziky Florey, která tuto nahrávku pořídila živě v rámci koncertu v Rudolfínu, který zazněl na festivalu Dvořákova Praha v roce 2017. Muziku Floreu řídil Marek Štrincl. Máme 10 minut po půl třetí a před námi je finální část ze symfonie číslo 53 D-dur Josefa Haydna. Rebecca Miller řídí Royal Northern Symphonia.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
3: Italské Dolce Vita v Praze. Ochutnejte dokonalost Amorina.
4: Výjimečné italské gelato z přírodních ingrediencí, bez umělých aromat a barviv a elegantně podávané ve tvaru růže. Intenzivní sorbety, makronky plněné zmrzlinou, lahodné wafle. Vše je příslibem čisté rozkoše.
3: Amorino. Autentické italské gelato.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
9: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
11: A tomu říkáte hodně?
13: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
16: Tohle je Klasik Praha.

I was glad, tedy byl jsem rád. Anglický text, převzatý z vybraných veršů žalmu 122, používá se ve Westminsterském opatství při korunovačních obřadech britských panovníků od korunovačních obřadů krále Karla I. v roce 1626. Hudba Charles Hubert Perry, na varhany hrál Philip Rushford a zpíval Choir of Trinity College Cambridge. My jsme přišli do finále této vysílací hodiny. V příští hodině tu bude symfonie Taleoše Janáčka, předehrá k Figarově svatbě Wolfganga Amadea Mozarta či hudba ze seriálu Hra o trůny. A v příští hodině budeme také soutěžit. Mám pro vás dvě vstupenky na zahajovací koncert Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Slavnostní zahájení proběhne v úterý 20. října v Rudolfinu ve Dvořákově síni. Takže dvě vstupenky v příští hodince ve vysílání Rádia Klasik Praha. Teď už tu máme druhou větu ze symfonie číslo 2 C-dur Roberta Schumana. Ivor Bolton řídí Dražďanský festivalový orchestr.

0: Dozněla druhá věta Scherzo Allegro Vivace ze symfonie číslo 2 C-dur Roberta Schumana. Ivor Bolton řídil Drážďanský festivalový orchestr. Je přesně 15 hodin a my pokračujeme ve vysílání na Rádiu Klasik Praha. V této hodině se můžete těšit také na soutěž. Dnes nám lístky do soutěže věnoval festival Svátky hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté a soutěžíme o 2 vstupenky na zahajovací koncert tohoto festivalu. Slavnostní zahájení proběhne 20. října, což je úterý příštího týdne v 19 hodin a 30 minut v Rudolfinu ve Dvořákově síni a my budeme o 2 vstupenky soutěžit zhruba za půl hodiny. Teď už je tu úvodní část ze symfoniety Leoše Janáčka.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to byly úvodní fanfáry ze symfonie Ty Leoše Janáčka. František Jílek řídil Státní filharmonii Brno. A než si pustíme další skladbu, pojďme nahlédnout na koncert, o němž jsem před chvílí mluvila, a vlastně je to koncert naší soutěže. Soutěžit budeme zhruba za půl hodinky. Dnes máme dvě vstupenky na 20. října na slavnostní zahájení festivalu Svátky hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté. Koncert je ve Dvořákově síni Rudolfina a začíná v 19 hodin a 30 minut. Kdo na něm vystoupí, tak samozřejmě houslista Václav Hudeček společně s ním Arnau Izard, violistka Kristýna Nouzovská-Fialová, sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek. Bude hrát Prague Filharmonia, kterou bude řídit Ondřej Vrabec. Na programu pak konkrétně budou díla Wolfganga Amadea Mozarta, Maurice Ravela, Maxe Brucha, Charlesa Gounoda, Giacoma Pucciniho či Giuseppe Verdiho, takže v skutku program nabitý samými hity. Nenechte si tedy ujít naše vysílání a za necelou půl hodinku si zasoutěžit o dvě vstupenky na slavnostní zahajovací koncert 35. ročníku festivalu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté. A teď už tu máme Samuel Coleridge Taylora a Maurský valčík, čtvrtá část z jeho čtyř charakteristických valčíků. Na housle a na klavír hrají Maya Megap a Matthew Shellhorn.

Poslouchali jsme Maurský valčík z cyklu Čtyři charakteristické valčíky Samuel Coleridge Taylora, afrobritského skladatele, který usiloval o propojení tradice klasické hudby s africkou a afroamerickou hudbou. Na housle hrála Maya Megap, na klavír Matthew Schoenhorn. No a teď tu máme naprosto typickou klasickou záležitost, je tu předehra k opeře Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta. Colin Davis řídí štátskapel Dresden.

Poslouchali jsme předehru k opeře Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta. Colin Davis řídil štátskapele Dresden. Blížíme se pomaličku ke 16:45 a před námi je hudba ze seriálu Hra o trůny. Autorem hudby je Ramin Djawadi, hrají Two Cellos a Londýnský symfonický orchestr.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je policista ve výslužbě, ředitel muzea policie v Praze na Karlově, Radek Kalaš. Kdy se zločinu daří nejvíce? S jakým odstupem se ještě dá odhalit nevyřešený případ? Kde bere muzeum policie jednotlivé exponáty a jaké kuriozity tam mají? Poslouchejte v dalším dílu pořadu Na osobní notu s premiérou v sobotu v 19 hodin. Těší se na vás Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
9: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
12: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Sláva na výsostech Bohu, Gloria in Excelsis Deo. Druhá část z misi Circumcisi Ionis Jana Dismase Zelenky. Zelenkova slavnostní mše z jeho vrcholného období, kterou napsal pro příležitost svátku obřezání páně, tedy na 1. ledna. Poslouchali jsme soubor ansábl Inegal, který řídil Adam Viktora. A teď tu máme část z orchestrální skladby V podvečer, poem Zdeňka Fibicha. Hraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídí Václav Smetáček.

Dozněl populární poem, část z orchestrální skladby V podvečer Zdeňka Fibicha. Václav Smetáček řídil symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Co přináší Radio Klasik Praha dnes večer? V 19 hodin tu máme premiéru pořadu Hudba stříbrného plátna a dnes s tvorbou Georga Fentna, který velmi nečekaně náhle zemřel v pondělí 5. října v Londýně ve věku 76 let. To bude tedy Hudba stříbrného plátna Nikola Bojčev. Ve 20 hodin pak Antonín Dvořák, koncert bez smokingu a jeho klavírní kvarteta číslo 1 a číslo 2. A ve 22 hodin Hudba podle kalendáře. Martina Klausová představí prvního ředitele Pražské konzervatoře, významného českého skladatele, pedagoga Varhaníka a hudebního vědce Bedřicha Diviše Webera. To byla pozvánka na dnešní večer a já mám pozvánku za 5 minut, kdy dozní další skladba. Budeme na Radio Klasik Praha soutěžit. Dnes vám nabízím 2 vstupenky na slavnostní zahájení Festivalu svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté 20. října úterý Rudolfinum Dvořákova síň. A teď už je tu tokáta z varhanní symfonie číslo 5 F-moll Charles Marie Vidora. Na varhany hraje Simon Preston.

Dozněla populární tokáta z varhanní symfonie číslo 5 F-moll Charles Marie Widora. Na varhany hrál Simon Preston. Já jsem vám slibovala soutěž a je tady. Dnes soutěžíme o dvě vstupenky na slavnostní zahájení festivalu Svátky hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté, které proběhne 20. října, což je úterý příštího týdne, v Rudolfinu ve Dvořákově síni. Takže pokud jste v uplynulých 14 dnech nevyhráli žádnou cenu na Radio Klasik Praha, volejte k nám do studia na telefonní číslo 739 987 987. Samozřejmě pouze pokud budete znát správnou odpověď na mou otázku. Na koncertě bude přítomen co by dirigent Ondřej Vrabec. Ondřej Vrabec je ale velice renesanční člověk a není pouze dirigentem, je nevšední osobností české hudební scény, je také velmi prestižním hráčem České filharmonie a já se ptám, na který hudební nástroj je Ondřej Vrabec, co by hráč v České filharmonii. 739 987 987, mezitím tu máme árii z opery Igenoti Giacomo Meyerbeera.

Tak to byla árie z prvního dějství opery Genoti od Giacoma Meyerbeera. Dennis Burke řídil symfonický orchestr Slovenského rozhlasu a se svým hlasem do těch nejhlubších sklepů zamířil basista William Powers. My jsme na Radio Klasik Praha soutěžili o dvě vstupenky na zahajovací koncert festivalu Svátky hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté. Já jsem se ptala, na který hudební nástroj hraje dirigent Ondřej Vrabec, a správně věděla paní Lenka, že Ondřej Vrabec, kromě toho, že je výjimečný dirigent, je také solohornista České filharmonie. Paní Lence, gratulujeme. A vy, co jste nevyhráli, rozhodně nevadí, protože zítra v dopoledním i ranním vysílání soutěžíme opět o vstupenky na tento festival Václava Hudečka. Teď už tu máme první větu z houslového koncertu D-dur Františka Bendy. Na housle hraje Roman Patočka.

0: Dozněla první věta z koncertu pro housle a orchestr D-dur Františka Bendy. Poslouchali jsme Pražský komorní orchestr a na housle hrál Roman Patočka.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
4: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
5: Proč se culíš?
6: Protože budeme krásný.
5: To už přece jsme.
6: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
5: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
6: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
8: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
10: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Tak to byla nádherná píseň árie Ladislava Podhajského z komické opery Dvě vdovy Bedřicha Smetany, ovšem stylizovaná v duchu národní písně. Tomáš Netopil řídil Českou filharmonii a zpíval tenorista Pavel Černoch. Máme 2 minutky po 16. hodině a před námi je novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rubrika Novinka týdne představuje tentokrát nové album Smetanova tria, které už desítky let patří k české interpretační špičce v oblasti komorní hudby a vystupuje po celém světě. Aktuálně v něm vedle dlouholetých členů Jitky Čechové na klavír a Jana Páleníčka na violončelo hraje na housle už 2. rokem Markéta Janoušková, představitelka mladší generace českých hudebníků, která studovala a žije v Berlíně. Nahrávka vyšla u Suprafonu na začátku září a byla natočena na jaře v kostele svaté Anny v Českých Budějovicích. Na albu najdeme romantický program, postupující od klasicky vyváženého romantismu Felixe Mendelsona až k hudební secesi. Úvodem je zařazeno Mendelsonovo trio číslo 2 C-moll z roku 1845, po němž následují fantazijní kusy méně známého vídeňského autora přelomu století Voltra Rabla. Vše uzavírá česká hudba. Klavírní trio F-moll od nejromantičtějšího z českých skladatelů Zdeňka Fibicha. Jako hudební ukázku vybíráme 3. větu z tria F-moll Zdeňka Fibicha. Hraje Smetanovo trio.

Poslouchali jsme třetí větu z tria F-moll z deníka Fibicha, kterou nám zahrálo Smetanovo trio a představilo nám tak své nové album, které vydali na začátku letošního září u Suprafonu. A tak také jsme poslouchali naši rubriku Novinka týdne. Před námi je nyní vodní hudba. Z tohoto díla zazní třetí věta v podání The Academy of Ancient Music Chamber Orchestra, který řídí Christopher Hogwood.

Dozněla třetí věta z vodní hudby ze svity F-dur pro lesní roh a smyčce Georga Friedricha Händla. Christopher Hockwood řídil The Academy of Ancient Music Chamber Orchestra. A pokud máte rádi zvuk lesního rohu, nenechte si ujít zítřejší koncert bez smokingu. Zítra ve čtvrtek totiž bude znít hudba Antonia Rossettiho, jeho koncerty pro lesní roh a orchestry. A to v podání našeho předního hornisty Radka Baboráka společně s Bavorskou komorní filharmonií. Takže to je program zítra ve čtvrtek ve 20 hodin, koncert bez smokingu. Teď tu máme téma z filmu Doktor No, tedy James Bond z roku 1962 a Monty Norman hrají filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Další pořad Švédský stůl připomene světovou pěveckou legendu sopranistku Emu Destinovou. Tentokrát pomineme operu a z kompletu všech jejich studiových snímků vybereme pouze nahrávky písní. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Na klasiku, do divadla, na filmovou hudbu nebo třeba do opery? Na koloseum ticket.cz nalezte

0: Co máš dneska v plánu?
1: No přece všechno.
2: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
3: Zbláznili jste se?
4: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
8: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Tak to byla Skočná v A-dur z první řady slovanských tanců Antonína Dvořáka. Simon Rattle řídil Českou filharmonii. Před námi je teď hudba Claude Debussyho, jsou tu jeho takzvané hry. Hraje nám San Francisco Symphony, který řídí Michael Tilson Thomas.

0: Tak to byly hry. Poslední orchestrální skladba francouzského skladatele Claude Debussyho. Jedná se vlastně o taneční báseň, ke které původní choreografii vytvořil Václav Nižinský. Děj se točí kolem trojice mladých lidí, chlapce a dvou dívek, kteří v podvečer ztratí tenisový míček v parku a věnují se hře, flirtu a vzájemnému zbližování. Své hry zkomponoval Claude Debussy v srpnu a v září roku 1912. My jsme poslouchali San Francisco Symphony, který řídil Michael Tilson Thomas. Za chviličku se dozvíte, koho si do svého studia pozval Ivan Dlask do pořadu z archivu osobností s premiérou zítra 15. října. A pak už to bude árie Osmína ze třetího dějství opery Únos ze Serailu Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Klasik Praha.
2: V dalším pořadu přivítám čerstvou držitelku ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru balet, tanec a pohybové divadlo. Pochází z Užhorodu, ale již 55 let žije a působí v Praze. Život Nelly Danko je spojen s baletem Národního divadla, kde vytvořila množství rolí a dodnes působí jako pedagožka na Pražské konzervatoři. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní. 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
4: Divadlo v Dlouhé uvádí
5: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné?
4: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
5: Divadlo v Dlouhé.
6: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Poslouchali jsme arii osmina ze třetího dějství Uno ze Sarajlu Wolfganga Amadea Mozarta. Ocitli jsme se tak tedy v Turecku a hrál nám maďarský státní orchestr, který řídil Janoš Kovač a zpíval basista László Polgár. Před námi je 17. hodina, po 17. hodině tu bude preludium z dob Holbergových, Edvarda Hagerupa Grieg, také symfonie číslo 2 B-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho, či koncert pro trubku a orchestr Johanna Nepomuka Humela. V této hodině pak ještě stihneme Andante Cantabile Petra Iliče Čajkovského. Na violončelo hraje Gotye Capisson.

0: Andante cantabile, slavná pomalá věta z prvního smyčcového kvartetu D-dur, kterou zkomponoval Petr Iljič Čajkovský, a to v roce 1871. Hlavní melodii prý Čajkovský údajně založil na lidové písni, kterou uslyšel od Zindíka v Kamence. Sám autor pak tuto skladbu upravil pro solové violončelo a smyčcový orchestr. My jsme právě tuto úpravu teď poslouchali. Na violončelo hrál Gauthier Capuçon, společně s ním Orchestre de Chambre de Paris, který řídil Douglas Boyd. Máme minutku po 17. Na Radio Klasik Praha otvíráme další vysílací hodinu. Je tu preludium ze svity z dob Holbergových Edvarda Hakerupa Kriga.
1: Ladíte Klasik Praha.

Tak to bylo preludium ze svity z dob Holbergových, úvodní část s hudbou Edvarda Gruba Griega. Neville Mariner řídil Akademii svatého Martina v Polích, na housle hrál Kenneth Cilito, na violu Stephen Shingles. My pokračujeme dále, máme tu úvodní část ze symfonie kantáty číslo 2 B-dur, takzvané chvalospěv Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

Poslouchali jsme úvodní část ze symfonie číslo 2 B-dur, takzvané chvalospěv Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Walter Weller řídil do Philharmonia Orchestra. A teď tu máme solovou trubku, poslechneme si třetí větu z koncertu pro tento nástroj a orchestr S-dur Johanna Nepomuka Humela. Na trubku hraje William Forman.

Poslouchali jsme třetí větu z koncertu pro trubku a orchestr S-dur Johana Nepomuka Humela. Vladimír Válek řídil symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze. Na trubku hrál William Forman. Je 17:15 a to je čas pro filmovou hudbu. Máme tu téma z filmu Schindlerův seznam Johna Williamse. Ten také řídí As Orchestra of Los Angeles. Na housle hraje Anne-Sophie Mutter.

0: Klasik Praha.
1: Hukvaldy, rodiště Leoše Janáčka. Najdeme tu nejen sochu Lišky Bystroušky, ale i amfiteátr, který každý rok oživuje hudba. Místního slavného rodáka Janáčka, ale i další skladatelů.
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
1: Více se dozvíte v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Poslouchejte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
7: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu? Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, latte nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.

0: 30. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla nám úvodní část ze starých tanců a árií pro loutnu Otorina Respighiho. Poslouchali jsme Bostonský symfonický orchestr, který řídil Seiji Ozawa. A já bych vás teď ráda pozvala na koncert, který proběhne v úterý 20. října v 19 hodin a 30 minut v kostele svatých Šimona a Judy. V hlavní roli Vojtěch Pelka, Mozart, komorní filharmonie Pardubice a Vahan Mardyrosyan jako dirigent. Fenomén kastrátů fascinoval posluchače v době klasicismu a nepřestává udivovat ani nás. Hvězdy operních pódií, hrdinové z hlasy andělů, pro které Mozart psal svou nejvirtuóznější, ale i nejhlubší hudbu. Dnes tento zdánlivě zaniklý svět znovu do života uvede jedinečný kontratenor Vojtěch Pelka. Jeho projev v sobě spojuje křehkost i dramatickou sílu, přesně tak, jak to vyžadují role antických vládců a milovníků v operách jako Mitridáte či Idoméneo. Čeká nás silný příběh, psychologický i hudební vývoj, na jehož počátku je opojení mladickou láskou přes pocity viny až k závěrečnému smíření. Nenechte si ujít příležitost slyšet Mozartovu hudbu tak, jak si ji možná představoval on sám, s hlasem, který překračuje hranice všednosti a dotýká se nadpozemské krásy. Tedy 20. října v 19 hodin a 30 minut kostel svatých Šimona a Judy, Vojtěch Pelka, árie z Mozartových oper a komorní filharmonie Pardubice pod dirigentem Vahanem Mardyrosyanem. A my tu teď máme Mou vlast, cyklus symfonických básní

Tak to byla pátá z cyklu symfonických básní Má vlast, Tábor Bedřicha Smetany. Poslouchali jsme živou nahrávku ze zahajovacího koncertu Pražského jara v roce 2021, kdy celou Mou vlast hrálo Kolegium 1704 pod taktovkou Václava Luxe. Je 6:10 a my tu máme preludium číslo 2 Sergeje Rachmaninova. Na klavír hraje Martin Kasík.

0: Klasik Praha.
1: Svět filmu zasáhla smutná zpráva. Zemřel oblíbený britský skladatel George Fenton, který stojí za projekty jako Modrá planeta nebo filmem Gandhi. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 20. října. Kaufland.
5: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů. Ale fakt hodně. Tak 10?
8: A tomu říkáte hodně?
10: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Poslouchali jsme druhou větu adáčo z raného orchestrálního díla francouzského skladatele George Bizeta, a to je symfonie C-dur. Tu sloužil v roce 1855, kdy mu bylo pouhých 17 let. Byla to vlastně jeho studentská práce na pařížské konzervatoři pod vedením Charlese Gounoda. Naší nahrávce, kterou jsme slyšeli, hrála Česká filharmonie a tu řídil Zdeněk Košler. Skladbou Teď jsem chtěla říct před Vánocemi, ale je to samozřejmě skladba před zprávami. Ale proč tam ty Vánoce? Protože to bude první věta z vánočního oratoria Johanna Sebastiana Bacha v úpravě pro trubku Reyesoubor de Balsam Ensemble na trubku Alison Balsam.

0: Dozněla úvodní část z vánočního oratoria Johanna Sebastiana Bacha. Na trubku hrála Alison Bolsom a s ní její The Bolsom Ensemble. Teď je přesně 18 hodin a jsou tu dnešní poslední zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Poblíž Hormuzského průlivu se potopila kontejnerová loď poté, co byla dle zdrojů agentury Reuters zasažena střelou. Iránská média píší, že nákladní plavidlo najelo na námořní minu. Ve středu se v oblasti rovněž začala potápět i další loď. Ta přepravovala sypký suchý náklad a poškozena byla při dřívějším útoku. Dosud se neznámý pachatel postřílel u Charkova na východě Ukrajiny 5 ukrajinských vojáků. Útočníkem mohl být jeden ze dvou ruských vojáků, kteří uprchli z ukrajinského zajetí. Po uprchlících policie pátrá, prokuratura případ vyšetřuje jako vraždu. Česká ekonomika poroste v příštím roce podle Mezinárodního měnového fondu jen o 1,9%, tedy o 0,5% bodu pomaleji, než s čím počítá rozpočet sestavený vládou Andreje Babiše. Ta ho v srpnu postavila na růstu 2,4%. Pomalejší růst může ubrat z daní desítky miliard korun a zkomplikovat dodržení rozpočtového plánu. Sněmovna ve středu opět schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích a prosadila i zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Přehlasovala tak veta prezidenta Petra Pavla, který tyto normy odmítl. Sněmovna o vrácených zákonech jednala ve sloučené rozpravě na mimořádné schůzi. Pro přehlasování veta hlasovalo v obou případech 104 poslanců. K ostražitosti vyzval ve středu české úředníky při přiklepávání dotací Agrofertu šéf ODS Martin Kupka. Po zveřejnění dopisu od Evropské komise pro protikorupční organizaci Transparency International, který neziskovka ve stejný den zveřejnila a v němž potvrzuje Evropská komise střet zájmů premiéra Andreje Babiše, už si podle Kupky musí být každý vědom rizik spojených s proplácením dotací konglomerátu. Ministr zahraničí Petr Macinka a náměstek ministra kultury Adam Gody Kocian se na setkání s voliči ostře opřeli do památkářů, které mimo jiné označili za mafii. Náměstek pak připomněl slavnou scénu z filmu Kmotr a památkářům slíbil, že na ně také dojde. Nyní se oba brání, že šlo o vtípek. V den výročí republiky na hrad dorazí jen jeden z žijících bývalých prezidentů. Miloš Zeman sdělil, že místo předávání státních vyznamenání se zúčastní shromáždění Českého svazu bojovníků za svobodu. Ve výběrové komisi, která bude posuzovat kandidáty na nového ředitele Národní galerie Praha, zasedne i vnuk Alfonze Muchy, ředitel Muzea Prahy Ivo Macek nebo muzikant Vladimír Franc. Ministerstvo kultury to uvedlo na svém Facebooku. Konkurs byl vypsaný minulý týden a o novém vedení galerie chce úřad rozhodnout během prosince. Jaké bude zítra počasí? Polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů Celsia. To byly tedy zprávy o 18. také poslední zprávy dnešního dne. My tu teď máme část z cyklu klavírních skladeb Loutky Bohuslava Martinů. Pierrotovo zastaveníčko hraje Pavel Kašpar.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla první věta Pierrotovo zastaveníčko z cyklu klavírních skladeb Loutky římská 3 Bohuslava Martinu. Na klavír hrál Pavel Kašpar. My teď vstupujeme do operního světa. Je tu árie z opery Aida Giuseppe Verdiho. Úžasnou vstupní árii slavného vojevůdce Radama zpívá Luciano Pavarotti.

Krásné vyznání lásky, vstupní árie vojevůdce Radama v podání Luciana Pavarottiho z opery Aida Giuseppe Verdiho. Leone Maggiera řídil orchestr vídeňské lidové opery. Před námi je teď čtvrtá věta, Intermezzo Interrotto, z koncertu pro orchestr Bély Bartoka. Jiří Bělohlávek řídí Českou filharmonii.

Poslouchali jsme čtvrtou větu z koncertu pro orchestr Bély Bartóka. Toto své dílo Béla Barták složil v roce 1943 v Americe, kam uprchl z Evropy před druhou světovou válkou. A skladba využívá orchestr způsobem, kdy se ale jednotlivé nástroje a sekce předvádějí jako solisté. Odtud tedy název koncert pro orchestr, nikoliv pro jeden solový nástroj. Hrála nám Česká filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek. Je 6:45 a my tu teď máme koncertino pro flétnu, violu a smyčcový orchestr Ernsta Blocha.

0: Klasik Praha.
1: Hostem příštího pořadu Hudba v miléniu bude vycházející světová klavírní hvězda, mladý rakouský pianista Lukas Šternat, který vystoupí tady v Praze 5. listopadu v Rudolfinu v rámci Firkušného klavírního festivalu. Premiéru rozhovoru poslouchejte v úterý 20. října od 19 hodin na Klasik Praha. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
5: A tomu říkáte hodně?
7: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Tohle je Klasik Praha.

Dozněl Preludium a Hornpipes opery The Fairy Queen, tedy Královna víl Henryho Purcella. Thomas Hengelbrock řídil Freiburský barokní orchestr. Koncertem ve Dvořákově síni Rudolfina začne 20. října jubilejní 35. ročník cyklu Svátky hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté. Slavnostní zahajovací večer spojí houslovou tradici s operním repertoárem i setkáním zkušených interpretů s mladými talenty, jak je u tohoto festivalu už zavedenou tradicí. Vedle hostitele Hudečka se představí laureát letošní Hudečkovy Luhačovické akademie, houslista Arnau Izard, přední česká violistka Kristýna Nouzovská-Fialová a mezinárodně etablovaní pěvci, sopranistka Lucie Kaňková a tenorista Daniel Matoušek. Orchestrální doprovod zajistí Prague Filharmonia pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce. Program nabídne Dvořákův Mazurek a Bruchův koncert pro housle a violu e-moll. Druhou část večera vyplní výběr z oper Verdiho, Pucciniho a Gunoda. Zazní árie a duety z La Traviaty, Roma a Julie, Bohemy, včetně slavných Sempre Libera či Nessun Dorma. Další program jubilejního ročníku festivalu nabídne pestrá hudební setkání napříč generacemi i žánry. Od Bacha, Vivaldiho přes jubilujícího Beethovena a vánoční hudbu až po Gershwina či Bernsteina. A my tu teď máme Carevnu v sudu unášenou mořem, druhá část ze svity z opery Pohádka o caru Saltánovi Nikolaje Rimského-Korsakova.

Carevna v sudu unášená mořem, tak o tom vyprávěla druhá věta ze svity z opery Pohádka o caru Saltánovi Nikolaje Rimského-Korsakova. Neme Jervy řídil Scottish National Orchestra. A nás teď čeká hudba Antonína Dvořáka, je tu píseň Kéž duch můj sám z jeho 4 písní z opusu 82. Budeme poslouchat úpravu pro solové violončelo a klavír.

Kéž duch můj sám, píseň z cyklu čtyř písní. Také téma, které Antonín Dvořák využil ve svém violončelovém koncertu. Proto určitě není náhoda, že tady jsme poslouchali úpravu pro violončelo a klavír. Na violončelo hrál Gautier Capison, na klavír Jérôme Ducrot. Poslední skladbou dnešního podvečerního vysílání pak bude první věta ze symfonie číslo 39 Es-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Ton Koopman řídí amsterdamský barokní orchestr. Mirka Časarová se s vámi od mikrofonu pro dnešní večer loučí. Přeji vám krásný čas a těším se na vás zítra.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Klasik Praha.
5: Klasik Praha. Hudba stříbrného plátna.
4: Nejlepší filmové melodie.
6: Dobrý poslech Rádia Klasik Praha, vítám vás u dalšího dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Já jsem Nikola Bojčev a tentokrát zazpomínáme na dílo britského skladatele George Fentona, který náhle zemřel ve věku nedožitých 77 let. Jeho hudba dokázala mistrně dokreslit komorní lidské drama, kostýmní romanci i dechberoucí krásu divoké přírody. Začneme snímkem, který George Fentona vystřelil mezi světovou skladatelskou elitu. V roce 1982 natočil režisér Richard Attenborough monumentální životopisný film Gandhi. Fenton na soundtracku spolupracoval s legendárním indickým mistrem sitáru Ravim Shankarem. Fenton dostal za úkol Shankarovi indické rágové motivy aranžovat pro velký západní symfonický orchestr a dodat jim potřebnou filmovou dramatičnost. Výsledkem byla první ze tří Fentonových nominací na Oscara. George Fenton měl původně za úkol pouze pomoci Ravimu Shankarovi s perem a papírem, převést jeho živé improvizace na sitár do klasického notového zápisu pro orchestr. Během práce v Londýně si ale režisér Attenborough všiml, že Fenton do aranží vnáší neuvěřitelnou vlastní invenci a dramatický cit. Ze skromného přepisovače not se tak ze dne na den stal rovnocenný spoluautor soundtracku.

Z Indie se přesuneme na francouzský královský dvůr 18. století. Ve filmu Stephena Frearse Nebezpečné známosti rozehrávají John Malkovich a Glenn Close cynickou hru intrik a svádění. Skladatel George Fenton pro tento snímek vytvořil sofistikovanou hudbu, která kombinuje autentický barokní styl s temným moderním orchestrálním podtónem. Aby Fenton dosáhl dokonalé dobové atmosféry, nenapsal pouze hudbu ve stylu baroka, ale přiměl orchestr hrát na dobové nástroje. Když pak skládal hudbu pro klíčové scény, záměrně nechal barokní harmonie jemně podbarovit disonantními smyčci. Chtěl tím hudebně vyjádřit, že pod nablízkanou parukou a aristokratickou etikou se skrývá prohnilá a prohnaná morálka hlavních postav. Za tento soundtrack získal prestižní cenu BAFTA.

Ladíte Rádio Klasik Praha. George Fenton měl výjimečný cit pro lidskou zranitelnost. To dokázal v biografickém dramatu Krajina stínů režiséra Richarda Attenborougha, který vypráví dojemný příběh lásky spisovatele C.S. Lewise v podání Anthonyho Hopkinse a americké básnířky Joy Grashamové. Fentonův orchestrální doprovod je plný lirických smyčců, jemných dřevěných dechů a nosné melancholické melodie. Fenton při psaní hlavního tématu strávil několik dní v Oxfordu, kde C.S. Lewis žil a vyučoval. Skladatel později vzpomínal, že finální melodii nenapsal u klavíru ve studiu, ale při ranní procházce v mlze kolem koleje Magdalen College. Zvonění tamní věže ho inspirovalo k jemnému motivu zvonkohry a harfy, který se vine celým soundtrackem jako symbol naděje a pomíjivosti.

pořadu Hudba stříbrného plátna dnes připomínáme projekty skladatele George Fentona. Že George Fenton nebyl autorem pouze vážných či historických dramat, dokazuje ikonická komedie Na hromnice o den více. Vytvořil zde neuvěřitelně hravý, lehce absurdní a orchestrálně rozmanitý doprovod, který skvěle podtrhl časovou smyčku, v níž se hlavní hrdina zasekl. Režisér Harold Ramis původně chtěl pro film čistě popový nebo elektronický soundtrack. Fenton ho však přesvědčil, že hlavní hrdina, film Connors, prochází hlubokou vnitřní proměnou, od cynika až po laskavého člověka. Navrhl proto použít plný symfonický orchestr, který v průběhu filmu mění žánry. Od hravého jazzového valčíku přes dramatické pasáže až po nádhernou romantickou symfonii v závěru. Remis byl z výsledku tak nadšený, že Fentonovi nechal při finálním střihu zcela volnou ruku.

Na závěr si necháváme dílo, které definovalo novou éru dokumentární hudby. George Fenton spojil síly s přírodovědcem Sirem Davidem Attenboroughem a stanicí BBC na přelomovém dokumentárním seriálu Modrá planeta. Jeho monumentální, strhující symfonická hudba vdechla podmořskému světu majestátnost i drama, jaké do té doby diváci u dokumentů nezažili. Hudba k Modré planetě měla tak obrovský úspěch, že George Fenton vytvořil koncept Blue Planet in Concert. Sám pak procestoval celý svět a dirigoval slavné symfonické orchestry, zatímco se za nimi na obřím plátně promítaly záběry seriálu. Fenton tím fakticky odstartoval globální mánii živých arénových koncertů k dokumentům o přírodě, na kterou později navázal například Hans Zimmer. Za tento soundtrack získal Fenton cenu Emmy i cenu BAFTA. Ukázkou jeho práce pro Modrou planetu se pro dnešek loučíme. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Když

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: rozšíříme
3: dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na
3: vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha. Koncert bez smokingu vám přináší
6: Klasik Praha.
8: Dnes večer na Klasik Praha potěšíme všechny příznivce hudby komorní a zároveň hudby české. Zazní dva klavírní kvartety Antonína Dvořáka, a sice číslo 1 D-dur a číslo 2 S-dur. Klavírní kvartet D-dur, k jehož vytvoření potřeboval Dvořák pouhých 18 dnů, patří ke skupině děl vzniklých v první polovině roku 1875, v nichž se už naplno projevuje autorův vyhraněný kompoziční styl. Patří sem například mimo jiné první řada moravských dvojzpěvů, klavírní trio B-dur a nebo serenáda E-dur. Jedná se zároveň o neobyčejně plodné období skladatelovy tvorby. Dvořákovi bylo v lednu tohoto roku poprvé přiznáno státní umělecké stipendium a mohl se tedy bez starostí o hmotnou situaci naplno věnovat komponování. Kvartet se dočkal premiéry až více než 5 let po svém vzniku, v prosinci roku 1880, na jednom z koncertů umělecké besedy. Hned v únoru následujícího roku bylo dílo pak poprvé provedeno v zahraničí, a to v Amsterdamu z iniciativy houslisty Jeana Beckera, zakladatele proslulého florentinského kvarteta. Díky Beckerovi se dílo brzy rozšířilo i do dalších míst. Hrálo se v Leidenu, v Deventru, Mannheimu či v Grácu. Kvartet vyšel tiskem už roku 1880 u berlínského vydavatelství Schlesinger. Klavírní kvartet S-dur je Dvořákovým druhým a zároveň i posledním dílem této nástrojové sestavy. Od předchozího klavírního kvartetu D-dur jej dělí celých 14 let. Ke kompozici díla se Dvořák rozhodl až po dlouhém naléhání svého nakladatele Zimroka, který mu v dopisech opakovaně připomínal: rád bych měl od vás klavírní kvartet a vy jste mi jej dávno slíbil. Jak je to s ním? Kvartet vznikl během letních měsíců 1889 na Dvořákově letním sídle ve Vysoké. K prvnímu provedení došlo 17. října následujícího roku ve Frankfurtu nad Mohanem. Další provedení se uskutečnila v listopadu v Mnichově a také 23. listopadu za Dvořákovy přítomnosti v Praze. 24. listopadu pak se hrálo v Manchesteru a Zimrok vydal dílo ještě téhož roku. Nám dnes večer obě tato Dvořákova díla budou hrát členové Dvořákova kvarteta. To tvoří Slávka Pěchočová-Wernerová, klavíristka, houslista Štěpán Pražák, violista Petr Werner a violončelista Jan Žďánský. No a já věřím, že s komorní hudbou Antonína Dvořáka strávíte hezký večer.
6: Koncert bez smokingu
7: na Klasik Praha.

0: Tohle je Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Další hudba podle kalendáře bude věnována českému hudebnímu skladateli, hudebnímu vědci a pedagogovi Bedřichu Diviši Weberovi. Jeho význam tkví mimo jiné i v tom, že sehrál zásadní roli při založení Pražské konzervatoře, jejímž byl také prvním ředitelem. Tento hudebník, někdy německy uváděný také jako Friedrich Dionys nebo Dionysus, se narodil 9. října 1766 v obci Velichov u Karlových Varů a letos je tomu tedy rovných 260 let. Weber studoval nejprve bohosloví a filozofii a později práva. Kromě toho se věnoval i studiu hudby, která se mu posléze stala celoživotním zaměstnáním. V mládí se setkal s Wolfgangem Amadeem Mozartem při jeho návštěvě Prahy a toto setkání ovlivnilo Weberovo hudební zaměření do budoucích let. Spolu se skladateli Václavem Janem Tomáškem a Janem Augustinem Vitáskem patřil Bedřich Diviš Weber ke konzervativnímu proudu pražského hudebního života, který neměl příliš pochopení pro nastupující hudební romantismus. To ovšem nijak nebránilo tomu, aby na koncertech, které organizoval, neuváděl hudbu Ludvíka van Beethovena a Karla Marie von Webera. V roce 1832 dokonce uvedl první symfonii C-dur Richarda Wagnera. Jako první hudební ukázka teď zazní dvě části z Weberova dechového sextetu F-dur. Hrát bude skupina Lesních rohů České filharmonie.

V roce 1808 reagoval Weber na podnět pražské hudbymilovné šlechty k založení školy pro výchovu orchestrálních hudebníků. Po vzoru pařížské a milánské konzervatoře vypracoval organizační základy a osnovy. Rakouská válka s Napoleonem roku 1809 sice vznik školy poněkud pozdržela, ale v roce 1811 mohl být navzdory státnímu bankrotu Rakouska a velké inflaci i drahotě zahájen první školní rok a Weber se tak stal prvním ředitelem pražské konzervatoře. Sám na ní vyučoval a psal pro ní učebnice. Kromě toho byl v letech 1839 až 42 také ředitelem pražské varhanické školy. Jako takový v podstatě řídil vyšší hudební vzdělávání v celém regionu, takže byl pravděpodobně nejvlivnější osobností pražské hudby v té době. Napsal také několik učebnic hudební teorie, které ve své době patřily k nejzásadnější teoretické instruktivní literatuře. Nám teď po druhé zahraje skupina Lesních rohů České filharmonie a zazní opět dvě části z Weberova dechového sextetu F-dur.

Bedřich Diviš Weber navzdory svému konzervativnímu stylu rád zkoumal možnosti nových hudebních nástrojů. Důkazem jsou například jeho variace pro nově vynalezenou polnici. S oblibou komponoval skladby pro žesťové nástroje a zabýval se i technickými vývojem hudebních nástrojů. Přispěl například k vývoji chromatického rohu. V oblasti teoretické a organizační je také jeho výrazným počinem historicky první sbírka lidových českých písní s nápěvy, známá jako Kolovratský rukopis, kterou Weber sestavil na žádost nejvyššího purkrabí Františka Antonína Kolovrata Lipštejnského, když zpracoval výsledky guberniální sběratelské akce, která probíhala v letech 1819 až 1820. My se vrátíme opět k hudbě a do třetice skupina lesních rohů České filharmonie a Weberův dechový sextet F-dur. Tentokrát zazní části Pastorale a Andantino Grazioso.

Weberovým nejznámějším dochovaným dílem je pravděpodobně kantáta Bemens Rettung. V roce 1800 také složil operu Král duchů a jeho variace pro trubku a orchestr navazovaly na jeho vlastní experimenty s klávesovými nástroji, zejména s klávesovým rohem. V jeho odkazu pak najdeme také kantáty, mše a drobnější chrámové skladby, instrumentální koncerty, taneční skladby či četné kompozice pro klavír a písně. Jak už jsem zmiňovala, přispěl i k technickému rozvoji hudebních nástrojů. Jedná se především o zlepšení konstrukce záklopkové soustavy lesních rohů, zlepšení konstrukce ventilů trubek či pákový systém přelaďování tympánů. Bedřich Diviš Weber zemřel v Praze 25. prosince 1842. V závěru dnešního pořadu zazní Weberovy variace F-dur pro trubku a orchestr. Hrát budou Niklas Eklund, svenská kamarorchestr Conductor a řídí Roy Goodman.